0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale ženský hlas rozsvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: Tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak jste s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Na

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože slyší, líbí se mu, jak jsou udělané, když se pak potká s jiným kapelníkem. Bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to
1: řekl. Takhle, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudu
0: jmenovat. Ne, nebudeme jmenovat, aby se právě na někoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně nabydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak
1: knihu.
0: Tak aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, ale netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čirovská ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už Goethe psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám
1: ten
0: se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
5: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem, žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Hitparáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravena. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz, ano. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v humoru. Moriádě. No a co se děje na chalupě, Hudetku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, ty masožravé kytičky.
1: Které i masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: Nemá
1: kolo.
0: Dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru. No.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám to není, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte
1: zdatnou
0: kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly. Ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku.
2: Aha.
3: Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá. Víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice. Vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to? To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte, co, že jste to vy? Tak vyrýte 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení v části opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Mm-mm. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
2: Slyšíme.
3: Dobrý den.
4: Tanda Země jíst. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže díky. Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka z Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Bych péčko.
2: Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvětějte pisto. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá?
9: No.
10: Jeden bude kovat a druhý milovat Šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžeš si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám... Co to tady máte? Moment. Vy tady... Co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, to houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký... Co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Teď poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo. Teda,
3: nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip hry.
5: Ty jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně jako...
4: Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je ano, čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No.
2: To je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Takže
4: přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zdravíme pana.
3: Dobrý den, pane.
6: A opřad bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: děkujeme.
3: Čestu.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo. Ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naschle. Naschlenou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Uchodimsko. Zdravím na Rusku.
5: Díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom nás díky. Zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Haló.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i z prostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít, tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozím, no. Že dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se mám rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, by v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je, byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
13: To je nějaký kámen.
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té Kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takový bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou

0: let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
1: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
0: No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
1: doufám,
0: tomu, že mohlo.
1: Neotevřeli nějaký
0: ale
1: krimi případ.
0: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
1: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Senka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když

0: přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začárky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven, že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Frýdek Místek v příštím roce pošle 32 milionů korun do sociální oblasti. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Na Pustevnách Beskydech funguje nové nouzové nocoviště. Čeká nás další tropický den s teplotami do 38 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Organizace v sociální oblasti mohou příští rok získat od Frýdku Místku 32 milionů korun. Peníze město rozdělí prostřednictvím 4 dotačních programů, které podpoří sociální služby, prevenci kriminality, protidrogovou politiku, rodinné aktivity i komunitní akce. Žádosti začne radnice přijímat začátkem podzimu. Uvedla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jekelová.
2: Kompletní podmínky zveřejníme na svých webových stránkách v průběhu měsíce srpna. Příjem žádostí pro dotační program zaměřený na financování sociálních služeb odstartuje 7. září a potrvá do 20. září a pro zbývající 3 dotační programy bude podávání žádostí otevřené od 12. do 25. října.
1: Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na to odstranit případné chyby a nedostatky. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 9. a 10. října. V rehabilitačním ústavu Hrabině nově pomáhají pacientům peer mentoři. Sami si prošli podobným zraněním, například poraněním míchy. V zařízení s pacienty spolupracují 4 mentoři, kteří ukazují lidem, jak zvládnout každodenní život na vozíku, říká mluvčí ústavu Petra Petlachová.
3: Peer mentoring je důležitou součástí psychické i sociální podpory pacientů po poranění míchy. Pacienti získávají průvodce, který jim předává vlastní zkušenosti a praktické rady. Díky tomu se rychleji orientují v nové životní situaci a mohou dříve získat větší míru samostatnosti.
1: Pod sportovním areálem na Beskydských Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla. Dodává manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
4: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
0: Počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 34 až 38 stupňů a na horách naměříme okolo 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ranní provoz v kraji je v tuto chvíli bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čas se naplnil, máme 4 minuty po 5. a začíná další dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes úterý s datem 4. srpna. O program se postarají od této chvíle až do 9 do rána Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré a hezký poslech.

0: Zpívala nám Helena Vondráčková, 5 hodin 10 minut. Část Rudné ulice v Ostravě obsadili stavební stroje od soboty, tam a stavbaři pracují na výměně asfaltu. 6 kilometrů v obou směrech musí stihnout dokončit do 20. srpna a v plánu jsou i další velké opravy. Více od nás uslyšíte v reportáži krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půlstoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: Přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Přátelé, dnes se v uvozovkách opět pořádně zahřejeme. I ráno na severní Moravě a ve Slezsku je už hodně teplé. Všude je jasno, v Třinci teď naměříte 22,5 stupňů Celsia. Ještě teplej je ve Frenštátě pod Radoštěm, tam už je teď 27 na teploměru. Prognóza na celý den hovoří o tom, že den bude krásný, letní a slunečný, bez deště, s pořádně vysokými teplotami. Ty mohou atakovat až 38 stupňů Celsia. Na horách bude okolo 30.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Žoráža, skupina Elán, 5 hodin 21 minut. Od dopravních staveb si ostravští řidiči jen tak neodpočinou. Silničáři už plánují například další opravy mostů. Teď stavební stroje pracují na části Rudné ulice mezi Zábřehem a Porubou. Dělníci už tam pokládají první vrstvy nového asfaltu.
1: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
2: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz, které dokázali vyfrézovat prakticky za jeden den 45 000 tun materiálu. Takže když si řekneme 45 000 tun vyfrézovat, znamená to 45 000 tun znova položit. No a k tomu ještě další 45 000 tun vyzásoby do balovny.
1: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR.
2: Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 000 tun materiálu, tak aby jsme mohli tuhletu ulici opravit.
1: To je v přepočtu zhruba 1600 kamionů. Opravu chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
3: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost opravdu takhle rychlého postupu.
1: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Na výměnu asfaltu naváže oprava mostu přes Rudnou v Plzeňské ulici.
3: Rudné se to dotkne opravdu jenom naprosto okrajově, ale je to stavba, kterou je třeba zmínit. Předpoklad zúžení Plzeňské ulice a dokončení je v červnu 2027. Tady už dokonce máme připravené staveniště.
1: V únoru příštího roku má začít také oprava mostu na křížení Rudné a Frištátské ulice. Práce tam potrvají asi rok a půl. Potom se silničáři pustí do výměny asfaltu opět na Rudné, a to mezi Frýdeckou a Šenovskou ulicí, kde přibudou i lanová svodidla.
3: Lanová svodidla se mohou někomu zdát jako anachronismus, jako něco, co už vyšlo v uvozovkách z technické módy, ale mají svůj technický význam a svoje technické kvality, to znamená, tady se nám na Rudné hodí, v tomto konkrétním úseku je osadit, takže je použijeme.
1: Dodává Jan Riedl s tím, že do 2 let by měla začít také stavba prodloužené Místecké. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U zprávařského mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravská hutní firma Nová huť investovala téměř 6 milionů korun do modernizace linky na kontrolu bezešvých trubek na Rourovně. Nová technologie zvýší přesnost kontroly a umožní rovněž archivovat měření podle nejnovějších technických norem, uvedl to mluvčí huti Ivo Štěrba. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Žerotínově ulici v Šumperku. Důvodem jsou opravy povrchu silnice. Uzavírka potrvá do 28. srpna. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi. Vyplývá to z informací na webu radnice. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na 6 kilometrech Rudné ulice. Jde o nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitý průtah Ostravy. Přes víkend frézy odstranili původní povrch ve směru od Havířova do Opavy. Teď tam stroje pokládají první vrstvy asfaltu. Silničáři budou na místě pracovat do 20. srpna, a to i v noci. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty se vyšplhají na 34 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 mezi 57. a 56. kilometrem Unošovic ve směru Flídek-Místek je uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhá tam oprava silnice. Počítejte na místě se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaké pořady nabídneme dnes dopoledne, to ode mě uslyšíte po písních Ivety Bartošové a Marty Kubišové. Jedeme dál s Českým rozhlasem Ostrava. Pěkné ráno.

Hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď byla Marta Kubišová, máme 5 hodin 39 minut. Českoslovenští legionáři byli dobrovolní vojáci, kteří za první světové války bojovali v Rusku, Itálii a Francii za vznik samostatného Československa. Na zámku ve Studénce ukazují v rámci prohlídky místnost upomínající na legionářskou školu, která v těchto prostorách sídlila a kde si váleční invalidé doplňovali vzdělání. Expozici brzy obohatí nové materiály. A právě na toto místo vás vezmeme v dnešním dopoledním magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po 9. hodině.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem. Vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězme si, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme v našem kraji jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty klesly na nějakých 21 až 17 stupňů a něco chladněji je v horských údolích na Bruntálsku. Například tam máme kolem 14-15 stupňů. Nejvyšší teploty jsou ve Frenštátě a v Mořkově, tam je dokonce teď přes 28 stupňů. A ve Frenštátě 27, ale tak to je anomálie. Obecně ve vyšších polohách je teď teplej, i na Lysé hoře máme 21 stupňů, na Javorovém 25 stupňů.
1: Víme, jak je, teď pojďme k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Tak předpokládáme další horký slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, jenom přechodně může být v průběhu dne polojasno. A teploty vystoupí na 34 až 38 stupňů a na horách na 28 až 32. Povane slabý, v průběhu dne potom mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme očekávat pak v noci na středu a co zítra?
2: A v noci bude také jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou k ránu na 22 až 18 stupňů. V údolí zase může být o něco chladněji, kolem 16 stupňů a povane jenom slabý jeho západní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. A zítra bude jasno nebo skoro jasno a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vytvářet ojedinělé přehánky nebo i bouřky a větší pravděpodobnost je někde v oblasti Jeseníku. A teploty budou snad ještě o něco vyšší než dneska, od 35 do 39 stupňů, na horách kolem 30 a povane slabý, v průběhu dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. V případné přehánce nebo bouřce může vítr přechodně zesilovat.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Petr Drobek. Díky za to, hezký ráno.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Bobek teď byl hudebním hostem našeho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Pokud nás budete poslouchat odpoledne po 13. hodině, uslyšíte Alex a host u mikrofonu. Tentokrát bude herec Jan Jackuliak. Budete poslouchat třeba i o tom, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky, kde hraje zápornou postavu zlého krále.
1: Byl se mnou na tom hradě Sovinec, viděl, byli jsme tam týždeň, stretol se s kaskadérmi, byl na koňoch, šermoval, zobral jsem ho mezi tu filmarskou prostě tlupu lidí, takže tak nasával to prostředí, mal na sebe rytierský taký kol, s tým samozrejme len ohraničený pre neho. Držal meč, videl natáčenie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohrá.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V 16 hodin skončila lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Auto se na slunci rozpálí velmi rychle. Děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami, upozorňují záchranáři. Prantice na Bruntálsku otevřeli nové sběrné místo. Dnes bude tropický den, jasno a teploty až 38 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
4: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
5: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
4: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
5: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
4: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Moravskosleští zemědělci sklidili téměř všechny plochy polí osetých ozimým ječmenem. Sklizeno mají 98% ploch. Průměrný výnos činí zhruba 6,5 tuny z hektaru. Oproti celostátnímu průměru je vyšší o 0,75 tuny. Sklizeň v kraji patří mezi nejpomalejší v zemi. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Lidé v Branticích na Bruntálsku mohou využívat nové sběrné místo přímo v obci. Radnice ho zprovoznila v bývalém areálu společnosti Revice. Sběrné místo může využít každý, kdo je zapojený do odpadového hospodářství obce, říká nezávislá starostka Brantic Jiřina Hejnišová. Odložit tam jdou třeba staré elektrospotřebiče.
6: Můžou tam vlastně odkládat objemný odpad, bioodpad, papír, plasty. Je to spíš teďkom takovou formou rozjezdu a uvidíme, o co bude jako největší zájem. Textil tam bude, to čekáme na kontejner, ale bude to vlastně zatím ten malý textil.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 34 až 38 stupňů, na horách naměříme okolo 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě se na kruhovém objezdu na ulici 17. listopadu bouralo. Na místo jedou záchranáři i policie. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová, Petr Soukup, odvysíláme dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a 4 minuty po 6. přejeme všem dobrý den i poslech. Krásný den určitě čeká všechny Dominiky, ať už ty Dominiky, anebo Dominiky rodu ženského. Dnes v kalendáři figurují právě tato spřízněná jména Dominika, Dominika, pocházejí z latiny, dají se vložit jako pán, pocházejí ze slova Dominus. My všem Slovencům přejeme krásný svátek a posíláme Anuka.

0: Valdemar Matuška, 6 hodin 10 minut, stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Oprava železnice v Polsku zastavila vlaky v českém pohraničí. My jsme zjišťovali, jak funguje výluka na trati přes Glucholazy. Vše objasníme v reportáži, kterou nabídneme za 9 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rostličky. Cvičit budeme s pedlahvemi. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla do široka od sebe. Paže nad hlavou, dlaněmi k sobě drží lahve. S nádechem přesuneme těžiště vpravo a dolů do pokrčeného kolene. S výdechem se postavíme zpět a opakujeme vlevo. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Už po ránu jsou teploty v regionu vysoké, všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a slunečno. Když se zaměříme na Bruntálsko, například na Slezské Hartě, je teď teplota 19 stupňů Celsia. Tepleji je v tuto chvíli například na Třinecku, tam teď už naměříte 22 stupňů. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že si užijeme pořádného horka. Dnes bude krásně, nebude pršet a teploměr vystoupá v těch maximálních hodnotách až ke 38 stupňům Celsia. Na horách bude okolo 30.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a bavit se budeme o reklamaci dovolené i o rizicích, které skýtá prokazování totožnosti při rezervacích online. Ale dostaneme se i k dalšímu zajímavému tématu pro zákazníky, a to právu na opravu. Na sešenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Když v Polsku opravují železniční trátě, zastaví se vlaky i v části Českého Slezska. Zní to paradoxně, jenže spoje mezi Krnovem a Jeseníkem vedou přes polské Glucholazy. Kvůli výluce proto České dráhy vyslaly do pohraničí náhradní autobusy, které vyjíždějí z Jindřichova ve Slezsku.
1: Holky, za jak dlouho máme odjezd? Za 7 minut vyrážíme.
2: Před nádražím na parkovišti v Jindřichově je už připravený náhradní autobus.
1: Důležité, musíte mít ty lidi ráda.
2: Za volantem je veselý a usměvavý chlapík Petr Klepáček.
1: Já mám celý zareklimatizovaný, nejde to teda moc k řidiči, ale já to vydržím.
2: Takže okinko nebo?
1: Ne, okinko, prostě se nadechnete a vydechnete až v Jeseníku.
2: Takže počkat, tady tohleto auto, to je taky součást vaší výpravy, tahle ta dodávka.
1: No, ano, ano.
2: Takže když někdo má kolo, tak si to dává do té
1: přesně
2: dodávky.
1: Tak. Ale nechcete se podívat dovnitř?
2: Tak jak to vypadá?
1: No, tak jako normální dodávka.
2: Ty jo, speciální přepravní box.
1: No, postaví se normálně ke stěnám a hubcukama se ty kola, když je potřeba, tak se prostě stáhnou, ať pevně drží. Jo, žádný valení po zemi. Přivřete to.
2: Pojďte, jak to vnímáte, že jedete teď autobusem, že je ta výluka?
3: Já to vnímám tak, že je to potřebné. Akorát, že všichni už museli si zajít na záchod a paní průvodčí byla tak laskavá a každého upozornila.
2: Jak vidím, cykloturisté z koli.
4: Vůbec to nevadí. Hlavně, že nám to koli od kola dovezou do Jeseníku a zpátky už pojedeme na kolech.
2: Z koli se tady nasoukali usměvaví turisté Libor a Dáša.
5: No teď pojedeme přes Polsko, přesně tak.
2: A věděli jste to, že to je taková
5: věc? Ne, protože my jsme jezdili vždycky do Jeseníku, vlastně jak jsem byla malá hodina, tak taky jsem jezdila do Jeseníku, takže víme, že to vlastně vždycky přes Polsko, vždycky se to vracelo, takže všechno víme.
6: Tak pro naše občany je to určitě hodně takové komplikující, protože jezdí do práce do Zlatých hor. Do CS Kontu, tam je velký zaměstnavatel, kontejnerová výroba.
2: Jan Huplík, místostarosta Jindřichova ve Slezsku z nezávislého sdružení. Jsme tady přímo na nádraží.
6: My jsme na to zvyklí, že jak to tady funguje, ale to jsou turisté právě, tak ti jsou docela překvapení, bych řekl, tím, že jedou přes Polsku, najednou se objeví v Polsku a jak to je možné, že když jedou do Jeseníku. Myslím, že to nikde v České republice není něco takového, že by česká trať jakoby jela přes zahraničí a tam dokonce zastavovala nějaké zastávce a jela dál.
2: Výluka tady potrvá do poloviny prosince. Z Jindřichova ve Slezsku, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

zpívala Ricky Martin. Teď do studia dorazila Lucka Kociánová, což znamená jediné. Připraveny jsou krátké zprávy, budou vám nabídnuty už za pár okamžiků.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Silničáři plánují opravy mostů přes Rudnou ulici. První bude na řadě most v Plzeňské ulici v Ostravě Zábřehu. Práce mají začít po dokončení současné výměny asfaltu mezi Zábřehem a Porubou. V příštím roce pak začne oprava mostu na křížení Rudné a Frýštátské ulice. Do 2 let má podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla začít i stavba prodloužené Místecké v centru Ostravy. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. Česká policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. Městská nemocnice Ostrava přestěhovala jednotku intenzivní péče. Nově funguje v opravených prostorách, které navazují na standardní lůžkovou stanici, což usnadňuje spolupráci zdravotníků. Pro pacienty to znamená kvalitnější podmínky hospitalizace. České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do 2. kola postoupily Nikola Bartůňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Světekové. Siňaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakhimovovou z Uzbekistánu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty se vyšplhají na 34 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hlučíně se v křižovatce ulic Ostravská a Zahradní bouralo. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nabídneme teď dva programové typy týkající se našeho odpoledního vysílání. Nejdříve pořad Alexa Host po 13. hodině. Hostem dnes bude herec Jan Jackuliak a následně ještě pozvánka k poslechu Humoriády, což je veselá hodinka, kterou vysíláme vždy mezi 16. a 17. hodinou. Dnes bude naším hostem spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel i fotograf Jan Přeučil společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy pak budete rozhodovat, kterou z nich chcete slyšet. Můžete se tedy částečně na obsahu naší humoriády i podílet. Začínáme hned po zprávách v 16 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Teď zpěvačka Vanessa Paradis a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem. Vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězme si, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme v našem kraji jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty klesly na nějakých 21 až 17 stupňů a něco chladněji je v horských údolích na Bruntálsku. Například tam máme kolem 14-15 stupňů. Nejvyšší teploty jsou ve Frenštátě a v Mořkově, tam je dokonce teď přes 28 stupňů. A ve Frenštátě 27, ale tak to je anomálie. Obecně ve vyšších polohách je teď tepleji, i na Lysé hoře máme 21 stupňů, na Javorovém 25 stupňů.
1: Víme, jak je, teď pojďme k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Tak předpokládáme další horký slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, jenom přechodně může být v průběhu dne polojasno. A teploty vystoupí na 34 až 38 stupňů a na horách na 28 až 32. Povane slabý, v průběhu dne potom mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme očekávat pak v noci na středu a co zítra?
2: A v noci bude také jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou k ránu na 22 až 18 stupňů. V údolí zase může být o něco chladněji, kolem 16 stupňů a povane jenom slabýho západní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. A zítra bude jasno nebo skoro jasno a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vytvářet ojedinělé přehánky nebo i bouřky a větší pravděpodobnost je někde v oblasti Jeseníku. A teploty budou snad ještě o něco vyšší než dneska, od 35 do 39 stupňů, na horách kolem 30 a povane slabý, v průběhu dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Případné přehánce nebo bouřce může vítr přechodně zesilovat.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Petr Drobek. Díky za to, hezký ráno.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

písni od Věry Špinarové vám nabídnu pár pozvánek, tedy alespoň těm, kteří si dnes najdou chvilku volného času. V knihovně ve Vítkově na Opavsku pořádají zdravotní cvičení pro seniory. Začíná už v 8 ráno a je zaměřeno na zdravá záda, posilování, stabilitu i správné dýchání. V Českém Těšíně zvou dětské diváky na dopoledníček. U řeky Olše u nábřeží Míru pro ně knihovníci připravili hranou pohádku s názvem Nemačkejte to tlačítko. Začíná v 10 hodin dopoledne. A na ostravskou Černou louku si můžete zajít na film. V rámci akce Léto v centru tam budou promítat japonský film Ponpoko. Je o tom, že když se velkoměstská civilizace začne rozpínat do doposud nedotčené krajiny, vyhlásí její mívalí obyvatelé válku. Začátek promítání je o 8:30 večer.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Silničáři v Ostravě mění asfalt na nejvytíženější komunikaci první třídy v kraji. Zájem o odlehčovací službu v Karviné roste, město chce zvýšit kapacitu. Čeká nás tropický den s teplotami až 38 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Šén připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
3: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
2: Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na Rudné ulici. Jde o nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitý průtah Ostravy. Přes víkend frézy odstranili původní povrch ve směru od Havířova do Opavy. Teď tam stroje pokládají první vrstvy asfaltu.
4: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
5: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 000 tun materiálu.
4: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
5: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
4: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Karviná od příštího roku plánuje rozšíření odlehčovací služby. Město chce zvýšit kapacitu ze 4 na 8 až 10 jednolůžkových pokojů. Odlehčovací služba na přechodnou dobu přebírá péči o seniory nebo lidi se zdravotním postižením. A zájem o ně stále stoupá, potvrzuje mluvčí radnice Monika Danková.
6: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
2: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska.
1: Počasí.
2: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 34 až 38 stupňů, na horách naměříme okolo 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Studence se v ulici Mírová stala nehoda, dávejte tam pozor. A se zpožděním počítejte na dálnici D48. Na 57. až 56. kilometru ve směru na Frýdek Místek je uzavřen kvůli opravám pravý jízdní pruh. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: S
7: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelné dobré ráno. Dnes je úterní s datem 4. srpna. Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí vše dobré. Co pro vás budeme mít v nejbližší půl hodině? Věnovat se budeme sportu a jedné netradiční akci, která se jmenuje Čti za nároďák. Co je vlastně jejím posláním a jejím cílem, uslyšíte krátce před půl osmou. Ještě předtím tady bude zpracovávat téma červivé ovoce náš kolega Artur Kubica, který je kutilem tělem i duší a každé ráno pro vás připravuje rubriku Dvakrát měř. Jednou řeč bude tady hned po písních od Báry Basikové a Jitky Zelenkové. Pěkný poslech.

0: 7 hodin 10 minut jsme Český rozhlas Ostrava. Děti a mládeže v dnešní době to už rozhodně není v takové míře čtení při lampičce pod peřinou, ale spíše mobil v ruce při každé příležitosti. Fotbalová asociace České republiky neboli FAČR se to snaží trochu změnit, proto založila kampaň pod názvem Čti za nároďák. Za chvíli vás na jednu takovou akci před ligovým utkáním Baníku Ostrava se Slavií Praha vezmeme prostřednictvím reportáže. Stane se tak za 9 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Psala mi do hobby magazínu, který vysíláme každou sobotu po 10. hodině, jedna naše posluchačka, že má starou krásnou třešeň a v každé nádherně masité třešince bílou housenku, přibližně 2 mm dlouhou. A nikde žádná dírka, kterou by se ta housenka dostala dovnitř. Takže si to vysvětlíme. Červivost třešní způsobuje škůdce, vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se můžete pokusit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se dospělci nachytají. A je to zároveň signál, že už vylétli a můžete udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. To je pro nás velice důležitá informace. Nic nenechat pod stromy, všechno uklízet a když máte slepičky, tak máte vyhráno, protože právě ty červíky a kukly pod stromy vyzobávají. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: I na horách dnes můžete zažít teplé ráno na Lysé hoře v Beskydech. V tuto chvíli 21 stupňů Celsia, o stupeň nižší teplotu pak registruje vrchol pradědu v Jeseníkách. No a předpověď na dnešek, ta zní velmi dobře, tedy v tom případě, že máte rádi opravdu pekelné vedro v uvozovkách. Dnes nás čeká slunečný den bez přeháněk, ale s hodně vysokými teplotami, v maximech až okolo 38 stupňů Celsia. Na horách pak naměříte okolo 30.
2: Příští rozhlasovou lékárnu věnujeme našemu zraku v letním období. Kombinace ostrého slunce, chlorované nebo znečištěné vody, pilů a klimatizace zvyšuje riziko podráždění, syndromu suchého oka a infekčních zánětů, jak více vysvětlí doktorka Zlatislava Tulingerová z oční kliniky Lexum Ostrava. Naslyšenou ve čtvrtek se těší Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Olga Lounová, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 7 hodin 21 minut. Čti za nároďák, tak to je projekt Fotbalové asociace České republiky, který se snaží přimět děti, aby trávili více času s knížkou v ruce. Před sobotním ligovým zápasem Baníku Ostrava se Slavií Praha, proto známé osobnosti četli dětem a snažili se je tak motivovat ke stejné činnosti.
1: Já jako Spartance byl citlivě přizván k utkání Baník Slavie, skutečně se tady cítím skvěle. To nemůžu říct, že ne, nicméně, čtení je děti skvělá věc.
2: Říkal na úvod režiséra bavič Jakub Kohák, který je patronem akce Čti za nároďák a přijal proto pseudonym Jakub Knihák.
1: Nejenom pohyb, ale i rozvoj, řekněme, nějaký, já nevím, společenský, vědní, a k tomu všemu vám přispívá čtení. To znamená, jak my, staří Řekové, jsme propagovali tu žádnou rozvoj nejenom těla, ale i ducha.
2: Nedostatek čtení dětí se projevuje nejen v pravopise, ale také ve slovní zásobě dětí a mladých lidí, kteří už vyrůstali s technologickým rozvojem chytrých mobilních telefonů.
1: Vybral jsem si knihu Krtník, je celá černá, jak to vidíte, a vzhledem k tomu, že jsme na Ostravsku, že ano, tak mi to přijde, že jako by ta postava mohla být něco jako paní.
2: Spojil Kohák postavu knihy Krtníka symbolicky s Baníkem.
3: Já jsem tady dneska z toho důvodu, protože hrajeme Shakespeareovské letní slavnosti a několik večerů tady trávíme na Slezsko-Ostravském hradě. Sešlo se to tak, že jsem i tváří projektu Čti za nároďák a tím pádem se to tak spojilo, protože ještě ke všemu partnerem tohle projektu je Česká fotbalová asociace, takže jsem byl osloven, abych tady nepřečetl knížku s několika přáteli dětem. Ale když jde o děti a o fotbal, to já jsem pro.
2: S Jakubem Kohákem dětem přečítali další herci. Taclík, Sedláček a Polák a také ostravský primátor Jan Dohnal za ODS.
4: Je to boj samozřejmě, těch lakadel dneska je strašně moc a víme, že dostat děti ke čtení není úplně jednoduché. My se jako město samozřejmě snažíme, takže přes naší městskou knihovnu máme projekty třeba pro motivaci prvňáčků a podobně, ale každá akce, která vlastně přivede děti ke čtení, je důležitá a já strašně oceňuji iniciativu Čteme za nároďák.
2: Mezi předčítači byl i momentálně zraněný fotbalista Baníku Samuel Grigar.
5: Co se týká mě a čtení, řekneme si na rovinu, že asi každý den úplně nečtu, ale snažím se tomu věnovat a dávat tomu času čím dál tím více. Momentálně čtu Davida Govince, Nic mě nezlomí a můžu vám doporučit tady tu skvělou knížku.
2: Popisuje Grigar knihu Američana, který se z outsidera vypracoval ve skvělého sportovce a ikonu amerických ozbrojených sil. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Politické strany a hnutí musí své kandidáty do komunálních a senátních voleb přihlásit nejpozději do dnešních 16 hodin. Pak budou mít 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Finální listiny zveřejní na konci srpna Český statistický úřad. Lidé půjdou k volbám 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Moravskoslezští zemědělci sklidili téměř všechny plochy polí osetých ozimým ječmenem. Sklizeno mají 98% ploch. Průměrný výnos činí téměř 6,5 tuny z hektaru. Oproti celostátnímu průměru je vyšší o 0,8 tuny. Sklizeň v kraji patří mezi nejpomalejší v zemi. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. České dráhy nasadily při výluce na trati mezi Jeseníkem a Krnovem i speciální dodávku pro přepravu jízdních kol. Vlaky nahradily autobusy kvůli rozsáhlé rekonstrukci na polské straně v úseku Glucholazy-Mikulovice. Omezení potrvá do poloviny prosince. Středisko volného času Amos v Českém Těšíně rozšiřuje tamní vzdělávací zahradu. V areálu vzniká nové jezírko, kde se budou děti učit o vodním ekosystému. Speciální zahrada slouží jako venkovní učebna a docházejí tam žáci základních škol, ale i děti ze školek nebo přírodovědných kroužků. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. No a jaké nás dnes čeká počasí? Dnes bude tropický den s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty se vyšplhají na 34 až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 11 mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou se srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Krátký zpravodajský souhrn vám nabídla Lucka Kociánová. Čemu se budeme věnovat dál? Část Rudné ulice v Ostravě obsadili stavební stroje. Od soboty tam stavbaři pracují na výměně asfaltu. 6 kilometrů v obou směrech musí stihnout dokončit do 20. srpna. Ale plánují se i další velké opravy. Kdo chce vědět víc, je i nadále s Českým rozhlasem Ostrava. Pěkné ráno!

0: Řidiči projíždějící Ostravou to budou mít stále komplikované, od dopravních staveb si totiž jen tak neodpočinou. Silničáři už plánují například další opravy mostů. Teď stavební stroje pracují na části Rudné ulice mezi Zábřehem a Porubou. Dělníci už tam pokládají první vrstvy nového asfaltu.
1: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
2: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz, které dokázali vyfrézovat prakticky za jeden den 45 000 tun materiálu. Takže když si řekneme 45 000 tun vyfrézovat, znamená to 45 000 tun znova položit. No a k tomu ještě další 45 000 tun vyzásoby do balovny.
1: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Strabag, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR.
2: Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 000 tun materiálu, tak aby jsme mohli tuhletu ulici opravit.
1: To je v přepočtu zhruba 1600 kamionů. Opravu chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
3: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost opravdu takhle rychlého postupu.
1: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Na výměnu asfaltu naváže oprava mostu přes Rudnou v Plzeňské ulici.
3: Rudné se to dotkne opravdu jenom naprosto okrajově, ale je to stavba, kterou je třeba zmínit. Předpoklad zúžení Plzeňské ulice a dokončení je v červnu 2027. Tady už dokonce máme připravené staveniště.
1: V únoru příštího roku má začít také oprava mostu na křížení Rudné a Frištátské ulice. Práce tam potrvají asi rok a půl. Potom se silničáři pustí do výměny asfaltu opět na Rudné, a to mezi Frýdeckou a Šenovskou ulicí, kde přibudou i lanová svodidla.
3: Lanová svodidla se mohou někomu zdát jako anachronismus, jako něco, co už vyšlo v uvozovkách z technické módy, ale mají svůj technický význam a svoje technické kvality, to znamená, tady se nám na Rudné hodí, v tomto konkrétním úseku je osadit, takže je použijeme.
1: Dodává Jan Riedl s tím, že do 2 let by měla začít také stavba prodloužené Místecké. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Mluvit o počasí budeme s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Když se podíváme z okna, vidíme krásné slunečné počasí. Je tomu tak v celém regionu?
2: Víceméně ano, pouze na Osoblažsku po ránu bylo trochu více oblačnosti, což souviselo s přeháňkami nad Polskem, ale ty postupují dále do Polska nebo se rozpadají. Teploty jsou poměrně širokém rozmezí, nyní již pomalu stoupají, takže v nižších polohách většinou 21 až 24 stupňů. Na horách je také teplo, třeba Javorovi, Jutřince má 25, Lysá hora 21,5. Nejchladněji bylo v údolích, ať už na Bruntálsku nebo v Beskydech, kde teplota klesla i pod 15 stupňů výjimečně. Vítr slabý, proměnlivý nebo ve vyšších polohách jižní mírný 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý s datem 4. srpna, jak bude?
2: Bude opět slunečný a velmi teplý den, odpoledně maxima 35 až 38 stupňů, ve městech tady na Ostravsku může být výjimečně až 39, na horách také teplo kolem 30, v tisíci metrech na horách a vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí přijde pak následně v noci na středu a co zítra?
2: Noc bude podobná té dnešní, čekáme jasno, skoro jasno, teploty opět kolem 20 stupňů, takže na mnoha místech bude takzvaná tropická noc, ale opět v údolích hor, ať už Jeseníku nebo Beskyd, může teplota klesnout na hodnoty kolem 15 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, zítra opět slunečno, velmi teplo, pouze na severu v oblasti Jeseníku, Bruntálska se k večeru mohou vytvořit již první izolované přeháňky nebo bouřky. Teploty zítra 36 až 39, na horách opět kolem 30 a vítr během dne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Večer v přeháňkách na tom severozápadě může přechodně zesílit.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1015 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 70%.
1: S informacemi o počasí byl hostem vysílání Tomáš Ostrožlík. Děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Máte volno a nevíte, kam vyrazit, tak máme pro vás trochu inspirace. Začneme pozvánkami pro děti. Na náměstí Ostrava jich na ně čekají tvořivé dílny. Pokud vaše děti rádi vyrábí cokoliv, tak se zastavte. Celá akce začíná ve 3 hodiny odpoledne. Knihovníci v Třinci zvou děti na večerníčky naživo. Na hlavní křižovatce v Třineckém lesoparku dnes budou hrát mix příběhů od autora dětských knížek Petra Horáčka. Horáčko hraní začíná v 17 hodin. A v Opavě můžete vyrazit na prohlídku konkatedrály Na nebe vzetí Panny Marie. Průvodce Petr Tesař z Opavského zemského archivu zavede zájemce i do míst, kam se běžně nelze podívat, a to do prostoru krypty. Sraz zájemců o prohlídku je v 17 hodin u bočního vchodu do kostela.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. Ostravský obvod Mariánské hory získal opravou zchátralého domu 12 nových bytů. Na postevnách Beskydech funguje nové nouzové nocoviště. Čeká nás tropický den, jasná obloha a teploty až 38 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál víc oblíbenější formou investice. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
3: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
1: V Ostravě Mariánských horách skončila oprava zchátralého bytového domu. 12 nových bytů různých velikostí teď radnice nabídne nájemníkům. Většinu nákladů městská část financovala z dotací od státu. Přispělo i město Ostrava.
4: Přestavba stála bezmála 28 milionů korun. Z původního domu zbyla jen konstrukce a stavbaři v ní vybudovali úplně nové byty. Radnice Mariánských hory bude přidělovat lidem pracujícím ve školství, zdravotnictví nebo záchranných složkách. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustil z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu pusteven Petra Kavková.
5: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
2: Počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 34 až 38 stupňů, na horách naměříme okolo 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je uzavřena část ulice Mojmírovců, probíhají tam stavební práce. Objížďka je značená pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce srpna, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, tušíte, kde u nás naleznete vůbec nejvyšší vodopád? Pokud to nevíte a vědět byste chtěli, tak nás i nadále poslouchejte, vše vysvětlí Martin Písařík už za pár minut v pravidelném ranním okénku, co v učebnicích nebylo. Dnes vám ho nabídneme už po 7.60. Ještě předtím ale Martin Maxa anebo Michal Tučný. Petr Soukup a Luzka Kociánová přejí pěkné ráno.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme už 4. srpnové dobré ráno. Oprava železnice v Polsku zastavila vlaky i v českém pohraničí. My jsme zjišťovali, jak funguje výluka na trati přes Glucholazy. Více informací k tématu očekávejte krátce před 8:30. Teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: U vody dnes asi bude nejlépe, čeká nás další tropický den. I ráno na severní Moravě a ve Slezsku je už velmi teplé. V tuto chvíli naměříte v Českém Těšíně 26 stupňů Celsia, v Novém Jičíně je teplota ještě o 2 stupně vyšší. Prognóza na dnešek říká, že den bude krásný, slunečný, bez přeháněk a pořádně horký. Teploty vystoupají na 34 až 38 stupňů. Na Hřebené hor naměříte okolo 30.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a bavit se budeme o reklamaci dovolené i o rizicích, které skýtá prokazování totožnosti při rezervacích online. Ale dostaneme se i k dalšímu zajímavému tématu pro zákazníky, a to právu na opravu. Na sešenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Když v Polsku opravují železniční trať, zastaví se vlaky i v části Českého Slezska. Zní to paradoxně, jenže spoje mezi Krnovem a Jeseníkem vedou přes polské Glucholazy. Kvůli výluce proto České dráhy vyslaly do pohraničí náhradní autobusy, ty výjíždějí z Jindřichova ve Slezsku.
1: Holky, za jak dlouho máme odjezd? Za 7 minut vyrážíme.
2: Před nádražím na parkovišti v Jindřichově je už připravený náhradní autobus.
1: Důležité, musíte mít ty lidi ráda.
2: Za volantem je veselý a usmívavý chlapík Petr Klepáček.
1: Já mám celý zareklimatizovaný, nejde to teda moc k řidiči, ale já to vydržím.
2: Takže okinko nebo?
1: Ne, okinko, prostě se nadechnete a vydechnete až v Jeseníku.
2: Takže počkat, tady tohleto auto, to je taky součást vaší výpravy, tahle ta dodávka.
1: No, ano, ano.
2: Takže když někdo má kolo, tak si to dává do té
1: přesně
2: dodávky.
1: Tak. Ale nechcete se podívat dovnitř?
2: Tak jak to vypadá?
1: No, tak jako normální dodávka.
2: Ty jo, speciální přepravní box.
1: No, postaví se normálně ke stěnám a hubcukama se ty kola, když je potřeba, tak se prostě stáhnou, ať pevně drží. Jo, žádný valení po zemi. Přivřete to.
2: Pojďte. Tak, jak to vnímáte, že jedete teď autobusem, že je ta výluka?
3: Já to vnímám tak, že je to potřebné. Akorát, že všichni už museli si zajít na záchod a paní průvodčí byla tak laskavá a každá ho upozornila.
2: Jak vidím, cykloturisté z koli.
4: Vůbec to nevadí. Hlavně, že nám to kola dovezou do Jeseníku a zpátky už pojedeme na kolech.
2: Z koli se tady nasoukali usměvaví turisté Libor a Dáša.
5: No, teď pojedeme přes Polsko, přesně tak.
2: A věděli jste to, že to je taková
5: věc? Ne, protože my jsme jezdili vždycky do Jeseníku, vlastně jak jsem byla malá holčina, tak taky jsem jezdila do Jeseníku, takže víme, že to vlastně vždycky přes Polsko, vždycky se to vracelo, takže všechno víme.
6: Tak pro naše občany je to určitě hodně takové komplikující, protože jezdí do práce do Zlatých hor. Do CS Kontu, tam je velký zaměstnavatel, kontejnerová výroba.
2: Jan Huplík, místostarosta Jindřichova ve Slezsku z nezávislého sdružení. Jsme tady přímo na nádraží.
6: My jsme na to zvyklí, že jak to tady funguje, ale to jsou turisté právě, tak ti jsou docela překvapení, bych řekl, tím, že jedou přes Polsku, najednou se objeví v Polsku a jak to je možné, že jedou do Jeseníku. Myslím, že to nikde v České republice není něco takového, že by česká trať jela přes zahraničí a tam dokonce zastavovala nějaké zastávce a jela dál.
2: Výluka tady potrvá do poloviny prosince. Z Jindřichova ve Slezsku, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na 6 kilometrech Rudné ulice. Jde o nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitý průtah Ostravy. Přes víkend frézy odstranili původní povrch ve směru od Havířova do Opavy. Teď tam stroje pokládají první vrstvy asfaltu. Silničáři budou na místě pracovat do 20. srpna, a to i v noci. Na silnicích bude tento týden kontrolovat dodržování pravidel více policistů. Preventivní akce se má zaměřit na dodržování povolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Na vytipovaných místech budou stovky policistů. Po třech týdnech je znovu pro veřejnost otevřená katedrála Božského spasitele v centru Ostravy. Uzavření se vynutila instalace nových varhan na kůr svatostánku. Do katedrály můžou lidé znovu přijít na bohoslužby, ke zpovědi nebo na prohlídku. Brno pod Pradědem opět zprovoznilo areál pro karavany v místní části Mnichov. Mimo provoz byl od dubna. Silničáři totiž opravovali nedalekou cestu a do areálu se nedalo dojet, řekla nezávislá místostarostka Brna pod Pradědem Iveta Pešatová. V areálu je třeba dobíjecí stanice nebo altán s ohništěm. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty se vyšplhají na 34 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Lubomíři dávejte pozor, na hlavním tahu obce se srazilo osobní auto a náklaďák. Místem je potřeba projíždět velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: U mikrofonu byla Lucka Kociánová.

0: 8 hodina 38 minut míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Krnova. Tamní senior akademie otevře svou posluchárnu i tento rok. První přednáška bude 17. září. Zájemci se už ale mohou hlásit už teď. Akci pořádá městská policie Krnova. Více už nám o ní řekne po telefonu velitel strážníků Pavel Moravec. Přeji dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno.
0: Zkuste nám prosím přiblížit, proč senior akademie v Krnově pořádá právě městská policie.
1: Tak naše městská policie se dlouhodobě věnuje prevenci kriminality a s tím je spojena spousta přednášek, ať už v mateřských nebo základních nebo i středních školách pro děti. A hledali jsme cestu, jak se dostat k seniorům, tak jsme s naší manažerkou prevence kriminality vymysleli tenhle ten projekt a máme u nás senior akademii.
0: O čem bude tento rok? My víme, že ty předchozí ročníky byly zaměřené velkým dílem i na prevenci.
1: Ta prevence, jak už jsem zmínil, je velice důležitou součástí naší práce a protože ta témata jsou pořád nevyčerpatelná, tak se tomu chceme samozřejmě věnovat i v budoucnu, protože prevenci kriminality považujeme rozhodně za hodně důležitou.
0: Minulý rok trvala akademie 10 měsíců. Budou i letos přednášky překrývat celý běžný školní rok?
1: Ano, v minulém roce jsme nastavili tento systém, kde jsme vlastně oproti minulým letům, ve kterých se senior akademie probíhala v rámci kalendářního roku, tak jsme zvolili ten systém akademického roku, to znamená od září do června a takto v tomto systému budeme pokračovat i v následujících letech.
0: Pokud budou zájemci, kteří by se chtěli do vaší senior akademie zapojit, jakým způsobem se mohou přihlásit a evidujete už nějaký větší zájem?
1: Moc těší, protože je rok od roku čím dál tím větší, takže máme z toho opravdu velikou radost. Zájemci už se můžou přihlašovat na mailovou adresu naší manažerky prevence kriminality. Budeme za všechny velice rádi a těšíme se na všechny.
0: Tolik tedy je pozvání do Senior akademie v Krnově. Tu pozvánku pro nás měl velitel tamních strážníků Pavel Moravec. Děkujeme, hezký den.
1: Taky přeji hezký den, taky děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Ráno máme slunečné a už pořádně teplé. Na Jablunkovsku v Horní Lomné v tuto chvíli 25 stupňů Celsia. Už 29 stupňů teď ukazuje teploměr v Kuchelné na Opavsku a ty teploty ještě budou v průběhu dne stoupat. Čeká nás slunečný letní den bez deště s pořádně vysokými teplotami, které v maximech dosáhnou až k 38 stupňů. Na horách pak bude okolo 30. Dávejte na sebe pozor.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to jsme my, Český rozhlas Ostrava. Mám pro vás pozvánku k našemu dnešnímu nočnímu vysílání. Noční linka dnes po 23. hodině bude mít zajímavé téma, které by se dalo zkrátit jako život za katrem. Byli jste někdy ve vězení nebo jste někdy navštívili někoho ve vězení? Případně vás vaše zaměstnání dovedlo do věznice? Tak to jsou otázky a témata, na které se dnes bude ptát.

0: To sedí žába na studni a smutně kouká a přijede princ na krásném koni. A ta žába na něj volá: princi, princi, když mě políbíš, něco dostaneš. A ten princ nezaváhá, zná to z pohádky, skočí a vášnivě tu žábu políbí. A co se nestalo? Za 2 dny princ dostal exém. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 90.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Blíží se 9. hodina z rozhlasového newsroomu. Už do redakce přišla i Lucie Kociánová a připraveny jsou aktuální zprávy. Začínáme přesně v celou.
2: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Celkem 2,4 miliardy korun rozdělí Ministerstvo zemědělství na rozvoj venkova. Na trati mezi Jeseníkem a Krnovem je kvůli opravám na polské straně náhradní autobusová doprava. České dráhy vozí i kola. V Hrabinském rehabilitačním ústavu nově pomáhají nemocným lidé, kteří si sami prošli podobným zraněním. Čeká nás tropický den, bude jasno a teploty až 38 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2,4 miliardy korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Rezort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu. České dráhy nasadily při výluce na trati mezi Jeseníkem a Krnovem i speciální dodávku pro přepravu jízdních kol. Vlaky nahradily autobusy kvůli rozsáhlé rekonstrukci na polské straně v úseku Glucholazy-Mikulovice. Omezení potrvá do poloviny prosince. Místostarosta Jan Humplík z nezávislého sdružení má obavy z odlivu turistů.
3: Můžou být trošku zmatení, jo, jakým způsobem se dostanou a může to i odradit. Přesto Polsko, když jdou ty autobusy, tak je to takové složitější pro ně. V tom Polsku to nestojí přímo u nádraží. Ten autobus je kousek dál, takže tam je to může trošičku vyvést z míry ty turisty.
2: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
4: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
5: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
6: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
5: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
6: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
5: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: V rehabilitačním ústavu Hrabině nově pomáhají pacientům peer mentoři. Sami si prošli podobným zraněním, například poraněním míchy. V zařízení s pacienty spolupracují 4 mentoři, kteří ukazují lidem, jak zvládnout každodenní život na vozíku, říká mluvčí ústavu Petra Petlachová.
7: Peer mentoring je důležitou součástí psychické i sociální podpory pacientů po poranění míchy. Pacienti získávají průvodce, který jim předává vlastní zkušenosti a praktické rady. Díky tomu se rychleji orientují v nové životní situaci a mohou dříve získat větší míru samostatnosti.
0: Počasí.
2: Na severní Moravě a ve Slezsku bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 34 až 38 stupňů, na horách naměříme okolo 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Včela dne se v křižovatce silnic u restaurace Na rozcestí srazila 2 osobní auta. Počítejte na místě s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Slyšeli jste Lucii Kociánovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4,5 minuty po 9. hodině. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. I dnes, tedy v úterý 4. srpna, začínáme magazínem Křížem krajem. Kam to bude tentokrát, tak to prozradím za malou chvíli. Teďka ještě ale Jan Kalousek a taky třeba Karel Gott, tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. S každou hodinou na severní Moravě a ve Slezsku rostou teploty výš a výš a výš. Dávejte na sebe pozor a mějte klidový režim, protože v tomhletom počasí se toho opravdu moc dělat nedá. No a když budete takhle v klidu, tak my vás vezmeme na výlet. Vezmeme vás na výlet s magazínem Křížem krajem. Dneska do Studénky. Zažloutlé fotky ze života legionářů v Rusku, cenné dokumenty a vyznamenání. To je poklad, který díky pozůstalosti nedávno získalo tamní vagonářské muzeum. Na zámku ve Studénce si legionáře připomínají a materiály obohatí i místní expozici legionářské školy. Více o tom uslyšíte za malou chvíli v magazínu Křížem krajem.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Českoslovenští legionáři to byli dobrovolní vojáci, kteří za první světové války bojovali v Rusku, Itálii a Francii za vznik samostatného Československa. Na zámku ve Studence ukazují v rámci prohlídky místnost upomínající na legionářskou školu, která v jeho prostorách sídlila a kde si váleční invalidé doplňovali své vzdělání. Expozici brzy obohatí nové materiály. Jak zjistila Petra Štrimplová, soukromé archiválie účastníka legií jsou pokladem.
2: Takovou hromádku archiválí dokumentů má před sebou Bronislav Novosad, vedoucí vagonářského muzea ve Studence. Součástí vlastně expozice muzejní je místnost věnovaná legionářům, která už je teď vyšperkovaná v podstatě do dokonalé podoby. No ale bude se ještě vlastně ta expozice doplňovat a to je právě ten balíček věcí, které máte před sebou.
3: Samozřejmě bude se doplňovat, obměňovat, protože jednak máme materiál, který je takzvaně stálý, ale samozřejmě se snažíme zatraktivovat to prostředí, které je spojeno s legionáři. Mimo jiné jsme vydali i takovou legionářskou vizitku turistickou, která je pro návštěvníky. Mm-hmm. Ten materiál, co máme před sebou, poskytl kamarád pan Luboš Martinásek z Kopřivnice.
2: Ano.
3: Jehož předek byl legionář, jmenoval se Václav Říčař. Mm-hmm. A poskytnul úžasné věci, ať je to fotoalbum, různé pohlednice, které zachycují, co všechno zažíval. Teď si utřiďujeme, co bude všechno vystaveno v té expozici. Vidíte korespondenci s Ministerstvem národní obrany. Byl mu udělen válečný kříž, to znamená opravdu originály dokumentů, skvostné materiály. A samozřejmě, když procházíte fotoalbum nebo ty dokumenty, tak si uvědomujete statečnost, kterou museli prokázat v rámci toho boje.
2: Tady třeba mám dokument Vláda zemí československých na základě výnosu ze dne 7. listopadu 1918 udílí válečný kříž četaři ruských legií Václavu Říčařovi. Možná připomeňme, v které době my jsme, kdy legie československé vlastně působily a kam až se ti legionáři dostali.
3: Samozřejmě legie jsou spojeny hlavně s první světovou válkou, která probíhala v letech 1914-1918. Pro nás legie mají vlastně určitou vazbu, že tady na zámku byla právě ta takzvaná škola pro válečné invalidy v letech 1919 až 1923. Mm-hmm. A řeknu to zcela otevřeně, určitě je velké množství odborníků na legionářství a tak dále. Pro nás je důležité, že zámek, který je spojen s legionářstvím, má určitý okruh podporovatelů, ať již co se týká poskytování materiálu, anebo se nám podařilo dokonce přes obyvatele, který bydlel a narodil se ve Studence, zjistit zdroj, po kterém jsme pátrali unikátního listu, který nám daroval pan Peťa Bém, který popisuje tu legionářskou školu z roku 1921, protože jsme nevěděli, odkud ten list pochází. To zjistil pan Šrubář, že to je časopis Světozor, takže teď jsme na stopě pátrání po tom redaktorovi, který se podepsal Vlk. Třeba se nám podaří dohledat další materiál, který může být uložen, protože součástí té jeho práce v časopise Světozor jsou dvě unikátní fotografie z interiéru zámku, zatím jediné, které máme, a to je pohled do učebny, která byla v obřadní místnosti a takzvaný pokoj chovanců, kde se nachází kachlové kamna. Takže samozřejmě to nás těší.
1: Říká vedoucí vagonářského muzea Bronislav Novosad. O legionářských archiváliích, které jsou pro muzejníky velmi cenným zdrojem informací, bude řeč taky po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte úterní magazín Křížem krajem a míříme znovu do Studénky. Místnost s restaurovaným nápisem Nazdar, který odkazuje na název legionářské roty sloužící ve Francii, je jedním z taháků expozice na Studeneckém zámku. Připomíná totiž legionářskou školu, která v místě fungovala. Správa Vagonářského muzea, která má na zámku zázemí, aktuálně získala velmi cenné archiválie ze života konkrétního legionáře. Napočítá s tím, že expozici obohatí. S vedoucím muzea Bronislavem Novosadem natáčela ve Studénce Petra Štrimplová.
3: Protože se probírám těmi archiváliemi a dokumenty, tak teď mám tady v rukou to, co teda by případně návštěvníci v rámci doplnění té legionářské expozice mohli vidět, tak mám třeba v rukou soupis Vystroje a vyzbroje, který se týkal toho pana Říčaře. A tady je takový vlastně seznam, co ti legionáři v rámci toho stejnokroje nebo té výbavy dostali. Obuv, bluzy, kartáčky, patrony, bodáky, pušky japonské, je toho na prostudování spousta zajímavých věcí. A pak je tady ještě jedna historická fotografie, zezadu je popisek. Krejčovská dílna v Rusku, v Buřince, na hlavě dědeček Říčař. A je to teda spousta chlapů sedících za šlapacími šicími stroji. V Buřince uprostřed je pan Říčař, kterého se vlastně celá tato kolekce archiválí a dokumentů týká. No tak celá tato sbírka je ukázkou toho, co se k vám díky tomu, že se vlastně lidé přihlásí, ozvou, co se k vám do muzea taky dostane, co potom návštěvníci uvidí.
4: Jsou to třeba i dobové tisky z roku 1919. Československý zpravodaj, jo? Úplně úžasné dobové noviny, tiskoviny, všechno jsou to originály, velice zachovalé v kvalitě, takže tady vidíte tu korespondenci.
3: A tady se probírám spoustou pohlednic, které z té své asi cesty legionářské posílal tady z Vladivostoku do Československa Václav Říčař.
4: Některé témata jsou hodně zajímavé, kdy trošku jakoby je tam určitá forma odlehčenosti, nevím, jestli je to tady v tom fotoalbu. Každopádně dokázali i v té složité době hledat to, co může člověka částečně odreagovat nebo dovolit mu se na ty věci dívat jinak, jo?
3: Aha, a je to v tom fotoalbu.
4: Takže jsou to spíš takové kreslené pohlednice. Mnoho témat je zaměřeno ne na život.
3: Smrtka stojí u postele a pak je tady taková vyselecká tematika se smyčkou přehozenou přes větev. Tak to se bavili legionáři.
4: Tady že je bezhlavý jezdec na koni, takže opravdu některé ty témata jsou jako drsné. Jo?
3: Tak přijďte do muzea a nějaké dohledné budoucnosti určitě v rámci expozice uvidíte. Ze Studénky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A další díl tady bude už zítra, tedy ve středu 5. srpna po 9. hodině. To vás Iva Havlíčková vezme na prohlídku Krnovské synagogy. Připravují tam totiž Den židovských památek a tak se v zítřejším magazínu Křížem krajem dozvíte, co zajímavého na vás v Krnovské synagoze čeká.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle je Celine Dion a budou i další písničky, které nestárnou a za malou chvíli také babské rady. Jirka Vykoupilová vám dneska poradí, že mírně povadlý salát nemusí rovnou skončit v odpadu. Dá vám totiž pár triků na to, jak mu vrátit svěžest a tím prodloužit životnost. No, tak jdeme na to, babské rady po písničce.

0: Babské rady.
1: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude sochařka Mariana Jánošíková Machalová. Ve 20 letech přišla o zrak, ale své tvorby se nevzdala. Její díla jsou dnes v různých koutech světa. O životě a tvorbě ve tmě s ní bude mluvit Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za minutu a půl tady už bude letní soutěž zámeckého léta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí v Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorodý, třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžný cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli se mnou dělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni, mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího? Zámecké.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě vy jste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.

0: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
1: Moc nás to těší.
0: Děkujeme.
1: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase, v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Brantice na Bruntálsku otevřely nové sběrné místo. Čekání na semaforech v Zašové na Vsetínsku končí. Od úterý pustí stavbaři řidiče přes obec zase obousměrně. Dnes bude tropický den, teploty vystoupají až na 38 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
2: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznámíme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
0: Lidé v Branticích na Bruntálsku mohou využívat nové sběrné místo přímo v obci. Radnice ho zprovoznila v bývalém areálu společnosti Revice. Sběrné místo může využít každý, kdo je zapojený do odpadového hospodářství obce, říká nezávislá starostka Brantic Jiřina Hejnišová. Odložit tam jdou třeba staré elektrospotřebiče.
3: Můžou tam vlastně odkládat objemný odpad, bioodpad, papír, plasty. Je to spíš teďkom takovou formou rozjezdu a uvidíme, co bude jako největší zájem. Textil tam bude, to čekáme na kontejner, ale bude to vlastně zatím ten malý textil.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Doprava v Zašové na Vsetínsku se dnes vrátí částečně do běžného režimu. Po téměř měsíci se znovu otevře hlavní vjezd do centra obce v obou směrech a skončí také kyvadlový provoz. Spolu s otevřením hlavního vjezdu se změní taky organizace vlakové a autobusové dopravy. Podrobnosti přibližuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
4: Počínaje prvním ranním spojem, budou autobusové linky zajíždět i do obce Zašová, tak jak je normálně zvykem. Náhradní doprava hasičskou dodávkou bude ukončena. Sport.
0: Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu v týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hat-trickem Gavin Burker. Na led se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kde vyzvou výběr Německa. Počasí. Na severní Moravě a ve Slezsku bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 34 až 38 stupňů, na horách naměříme okolo 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 mezi 57. a 56. kilometrem Unošovic ve směru Frýdek-Místek je uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhá tam oprava silnice. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 10. hodině ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Lucí Kociánovou a Vladimírem Šmehlíkem. I dnes mám po 10. pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Jestli chcete vyhrát bestseller oceněný několika cenami Máš nárok na život, takhle se jmenuje románová kniha, o kterou dnes hrajeme, a taky třeba o dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění, tak rozhodně neváhejte a zkuste to, protože i dnešní otázka našeho kvízu bude poměrně jednoduchá. Dneska to bude o vodstvu. Lucie, když jdeš venčit toho svého krokodýla, který se jmenuje Medinka, a jdeš k řece, viděla jsi tam koupat se lidi?
0: Lidi ne, psi?
5: Lidi, psi. Já jsem byl včera v Komenského sadech a v Ostravici se koupala spousta lidí a myslím, že dneska s tím počasím to bude velmi podobné. Kvízová otázka pro tebe. Dokážeš vyjmenovat všechny ostravské řeky?
0: Zkusím.
5: Zkus. No,
0: tak tam, kde se chodí koupat můj pes, tak tam je Lučina a ta se vlévá do Ostravice. Mm-hmm. Ostravice se vlévá do Odry a do Odry se vlévá i Opava.
5: Správně, čtyři řeky ve městě Odra, Opava, Ostravice a Lučina a i o řekách bude dnešní kvíz. Tak schválně, je to docela zajímavé, ale v našem kraji máme asi 16 nebo 18 řek a 6 z nich se jmenuje na O. Nechápu, kde jsme ztratili fantazii při pojmenovávání. Každopádně Moravskoslezský rozhlasový kvíz tady bude za malou chvíli. Ještě předtím Václav Neckář a taky třeba Ilona Čáková. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Český rozhlas Ostrava, dobré dopoledne. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Robert Sorlové.
1: A zdravím, zdravím. Tak kvízová otázka, jak jste na tom se znalostí řekl?
2: No, uvidíme.
1: Myslím, že to nebude složité. I když zrovna Orlovou teda žádná řeka neprotéká, pokud dobře vím, nevadí, tohle by nemělo být těžké. Tak jdeme na to. Ve Lhotce u Frýdlantu, přímo pod Beskydským Ondřejníkem v nadmořské výšce 565 metrů nad mořem pramení řeka, která je levostranným přítokem Ostravice. Od pramene k ústí má tato řeka pouhých 21 kilometrů. Protéká například Palkovicemi, okrajem Místku, Žabní, aby se na pomezí Ostravy a Paskova vlila do Ostravice. Jak se jmenuje řeka, na které stojí i stejnojmenná přehrada? A na výběr za A je to Morávka, za B Olešná, za C Ondřejnice.
2: Já si myslím, že Morávka.
1: Velká škoda, Morávka se sice vlévá do Ostravice, ale už ve Frýdku Místku. Zkusí to někdo další, tak tedy hezký den. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: U telefonu je Danuše.
1: Já vás zdravím.
3: Přesně, ale já si tipnu za C Ondřejnice.
1: Tak teď už to musí být někdo třetí a musí to být někdo z Frýdecko-Místecka. Mějte se hezky, Danuše, naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
4: Dobrý den, tady je Jarmila, pane Vladimíre.
1: Paní Jarmilo, tak teď už to je asi úplně jasné, jak se jmenuje řeka, která pramení ve Frýdlantě a pod Beskydským Ondřejníkem ve Frýdlantské Lhotce a u Paskova se vlevá do Ostravice, stojí na ní stejnojmenná přehrada. A my už to víme. Pardon?
4: Moravka.
1: Tak přátelé, dnešní kvíz bude bez cen. Morávku jsme tipli dokonce dvakrát a dvakrát špatně. Nevadí, mějte se krásně, naslyšenou. A my se podíváme pěkně na mapu a podíváme se na řeku Olešnou, na které stojí stejnojmenná přehrada Olešná. Tak až se pojedete chtít vykoupat, vemte to na Olešnou. Najdete ji u Frýdku Místku pod Palkovickými horami a v hůrkami a je napájena stejnojmenou řekou. No a tu cenu, tak tu si dneska nechám já. Hezky si počtu a vy to můžete zkusit zase zítra.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a bavit se budeme o reklamaci dovolené i o rizicích, které skýtá prokazování totožnosti při rezervacích online. Ale dostaneme se i k dalšímu zajímavému tématu pro zákazníky, a to právu na opravu. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No s tím kvízem nám to sice dneska nějak nevyšlo, ale nevadí, zítra je taky den. A zítra už se vás na řeky ptát nebudu. Každopádně za malou chvíli pozvánky rozhlasové typy. Dneska jedna unikátní příležitost navštívit velmi zajímavé místo v našem kraji, které je běžně nepřístupné. Počkejte si, za malou chvíli vám poradím víc.

0: A v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava následují pozvánky a tipy. Začneme pozvánkami pro děti na jižní město Ostrava. Náměstí Ostrava jich dnes tam budou tvořivé dílny. Vaše děti si tam mohou vyrábět různé věci a akce začíná v 15 hodin. Takže kdybyste byli na jihu, tak vemte děti na náměstí od 3. Knihovníci v Třinci zase zvou děti na večerníčky naživo. Na hlavní křižovatce v Třineckém lesoparku dnes zahrají mix příběhů od autora dětských knih Petra Horáčka. Horáčko hraní začíná v Třinci v 17 hodin. A v Opavě můžete vyrazit na prohlídku konkatedrály na nebevzetí Panny Marie. Průvodce Petr Tesař z opavského, tedy Slezského zemského archivu, zavede zájemce i do míst, kam se běžně nelze podívat. A to do prostoru krypty. Sraz na prohlídku je v 17 hodin u bočního vchodu do konkatedrály. A z Opavy ještě do Ostravy na ostravskou černou louku do pavilonu si můžete zajít na film. V rámci akce Léto v centru tam budou dnes promítat japonský film Ponpoko. Je o tom, že když se velkoměstská civilizace začne rozpínat do doposud nedotčené krajiny, vyhlásí její mívalí obyvatelé válku. Začátek letního kina na ostravské černé louce v 8:30 večer.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Česko-těšínské středisko volného času připravuje ve vzdělávací zahradě speciální jezírko. Bude sloužit dětem, které se o něj budou starat po celý rok a tím se učit, jak funguje vodní ekosystém. Více vám prozradíme za chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Lucí Kociánovou a Vladimírem Šmehlíkem a taky s Natálií Janeškovou. Středisko volného času Amos v Českém Těšíně rozšiřuje vzdělávací zahradu. Nově je v areálu taky malý rybníček, který dětem přiblíží vodní ekosystém. Zahrada vznikla už dříve. Dopoledne tam docházejí školy a školky. Odpoledne ji využívají kroužky, které středisko volného času organizuje. No a já už vítám Natálii Janeškovou tady ve studiu. Natálie, vítej, prozraď nám více, co o tom víme.
1: Dobré dopoledne. Ten rybníček vypadá tak, že jde o jednoduché jezírko, které lidé mívají třeba na svých zahradách, má nepravidelný tvar a kolem jsou vysázené rostliny, které často rostou u vody. Okraj jezírka je přizpůsobený pro výuku, zvenku jsou kolem velké kameny a pak taky pod vodou ještě je širší okraj z menších kamínků. Po kraji je položených několik větví, které jsou místy pod vodou a místy zase nad vodou, aby se mohlo třeba hmyz nebo jiné zvíře, které se nedopatřením do vody dostane, aby se zase mohlo dostat ven z vody. Ještě ale chybí poslední úpravy. Ten rybníček bude sloužit k výuce dětem, ta vzdělávací zahrada vznikla už dříve a přes školní rok tam dopoledne dochází školy a školky, potom odpoledne zase děti ze střediska volného času, které chodí do přírodovědného a třeba i chovatelského kroužku. To jezírko s rybami bude sloužit jako ukázkový vodní ekosystém. Děti se tam budou učit, jak pečovat o vodu a taky o biodiverzitě a ekologii. U rybníčku vznikla taky tabule, která pomůže lektorům při výuce, je na ní zobrazené typické jezero a taky zástupci živočichů, kteří se ve volné přírodě kolem něj vyskytují.
0: Ty už si říkala vlastně, že ta zahrada u toho střediska volného času vznikla už dříve. Co všechno tam teda v tom areálu zahrady funguje?
1: Středisko volného času tam vysadilo nové stromy, které mohou děti poznávat, nebo třeba taky bylinky. Děti mají k dispozici pařeniště, kde uvidí, jak postupně od semínka rostou rostliny. Je tam taky smyslový chodník, po kterém děti chodí bosky a poznávají různé povrchy, od jemného písku přes oblast až třeba po dřevěnou kůru. V zahradě je taky dendrofon, což je speciální hudební nástroj, na kterém mohou děti zkoumat různé druhy dřeva a jejich zvuk. No a nechybí ani krmítko pro ptáčky a několik vzdělávacích tabulí, které vše vysvětlují.
0: Tak tohle je Natálie Janešková a všechno, co potřebujete vědět o Moravskoslezském kraji. Díky za návštěvu ve studiu a hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Je 10:45, ladíte rádio Severní Moravy a Slezska a za malou chvíli svůj prostor dostane i Artur Kubica a tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Jestli Jarka Vykoupilová dneska v Babských Radách řešila povadlý salát, tak Artur se zaměří na červivé ovoce. Začínáme za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Psala mi do Hobby magazínu, který vysíláme každou sobotu po 10. hodině, jedna naše posluchačka, že má starou krásnou třešeň a v každé nádherně masité třešince bílou housenku, přibližně 2 mm dlouhou. A nikde žádná dírka, kterou by se ta housenka dostala dovnitř. Takže si to vysvětlíme. Červivost třešní způsobuje škůdce, vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se můžete pokusit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se dospělci nachytají. A je to zároveň signál, že už vylétli a můžete udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. To je pro nás velice důležitá informace. Nic nenechat pod stromy, všechno uklízet a když máte slepičky, tak máte vyhráno, protože právě ty červíky a kukly pod stromy vyzobávají. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je za 5.11, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Letní sezóna je v plném proudu, mnoho lidí je na dovolených a dostali jste se někdy do situace, že jste museli dovolenou reklamovat nebo jste nebyli úplně spokojeni s tím, jak vaše dovolená koupená u cestovních kanceláří dopadla? Tak počkejte si na naši poradnu, protože Iva Havlíčková má dnes velmi zajímavého hosta a po zprávách v 11, které pro vás připravuje Lucie Kociánová, to tady probereme. Bude tady poradna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: A máme před sebou poslední hodiny, do kdy se kandidáti do komunálních a senátních voleb ještě mohou přihlásit, protože dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních a senátních voleb v České republice. Více ve zprávách.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: 16. hodina skončil lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Zájem o odlehčovací službu v Karviné roste, město chce zvýšit kapacitu. Stání pro turisty a karavany ve Vrbně pod Pradědem je opět v provozu. Dnes bude tropický den, teploty až 38 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů strana do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
4: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
3: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Karviná od příštího roku plánuje rozšíření odlehčovací služby. Město chce zvýšit kapacitu ze 4 na 8 až 10 jednolůžkových pokojů. Odlehčovací služba na přechodnou dobu přebírá péči o seniory nebo lidi se zdravotním postižením a zájem o ní stále stoupá, potvrzuje mluvčí radnice Monika Danková.
5: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů. Například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
3: Vrbno pod Pradědem opět zprovoznilo areál pro karavany v místní části Mnichov. Mimo provoz byl od dubna. Silničáři totiž opravovali nedalekou cestu a do areálu se nedalo dojet, říká nezávislá místostarostka Vrbna pod Pradědem Iveta Pešatová. V areálu je třeba dobíjecí stanice nebo altán s ohništěm.
6: Ta cesta směr na Drakov od křižovatky na Zlaté hory, tam nebyla spravována strašně dlouho a byly tam díry a ti obyvatelé si tam ničili prostě auta. V době už je komunikace opravena a turisté mohou využívat vlastně těch prvků, které tam v současné době máme.
1: Počasí.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 34 až 38 stupňů, na horách naměříme okolo 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici mezi Morávkou a Přehradou zasahují služky IZS u nehody osobního auta a cyklisty. Počítejte tam se zdržením. A v Karviné se zdržíte v ulici Nádražní. Tam se srazilo osobní auto s nákladním. No a pokud víte o jiných dopravních komplikacích, hlaste je na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 4 minuty po 11. hodině Lucie Kociánová se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy v pravé poledne vám už nabídne Lenka Blažejová. Je úterý po 11. hodině a to znamená, že v našem vysílání nemůže chybět tradiční poradna. Ta dnešní bude na téma reklamace dovolených. Hostem Ivy Havlíčkové bude právnička Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Renáta Horáková a proberou spolu i chystané novinky, které mají posílit práva spotřebitelů. Poradna začíná za malou chvíli, ještě předtím ale Michal David a taky Pavel Lidovič, takže udělejte si kafe, udělejte si chladivý nápoj, přepněte si rozhlasovou online kameru na Studio 2 a začínáme za okamžik.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Krásný den, u poslechu poradny přeje Iva Havlíčková. Dnešní poradnu věnujeme dovoleným a různým potížím, které mohou v souvislosti s dovolenou nastat, ať už při jejím plánování či samotném pobytu. A zaměříme se dnes detailněji i na jednu konkrétní věc, a to prokazování totožnosti při online rezervacích. A já už vítám našeho hosta tady ve studiu, Renátu Horákovou, právničku Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.
2: Dobrý den.
1: Hezký den, paní Horáková. No, obecně, nejdříve se zeptám, teď přes léto, převažují nějaké problémy, se kterými se lidé na vaše sdružení obracejí?
2: Tak během dovolených a přes léto nám ke klasickým reklamacím a energiím přibývají problémy související právě se zájezdy a vůbec obecně s problematikou trávení volného času, takže ať už se jedná o dopravu, půjčování aut, právě smlouvy o zájezdu, problémy s ubytováním, různými vouchery a tak dále.
1: Takže pokud se dnes budeme bavit o dovolených, chodí za vámi lidé s problémy. V čem teda konkrétně potřebují poradit?
2: Tak v některých případech se na nás obracejí dopředu, aby si vlastně ujasnili, jaká práva mají v konkrétních situacích. Například, když pořadatel zájezdu nesplní to, co si vlastně dojednali ve smlouvě. A dál se na nás potom obracejí lidé ve chvíli, kdy mají například ten svůj požadavek, tu reklamaci od toho poskytovatele zamítnutou.
1: Co se tak stává na dovolených?
2: Tak stát se může na dovolené cokoliv. Takové typické dotazy jsou na například kvalitu ubytování, vzdálenost od moře, no, kvalitu pláží, stravování, jo, nebo když si spotřebitel dojedná ve smlouvě o zájezdu výhled na moře, ten tam následně není, někdy může dojít ke změně hotelu, ke zpoždění letadla,
1: Takže
2: ztrátě kufru.
1: I třeba kompenzace, na jaké má člověk nárok, když má letadlo zpoždění.
2: Ano. Jo, řešíme i kompenzace ze zpoždění, případně ze zrušení letu.
1: Já připomenu, že vaše poradna má sídlo v Ostravě, je to tak?
2: Ano.
1: Ulice na tiskárně, u tiskárny jedna.
2: Je to blízko hlavního nádraží.
1: Lidé se mohou na vaši poradnu obracet i třeba pomocí e-mailu.
2: Pomocí e-mailu nebo telefonicky, pracovní dny. No, všechno je na našich webových stránkách www.sos-msk.cz.
1: No, na co si dát pozor při plánování dovolené, když se teď vrátím k našemu dnešnímu tématu?
2: Tak vůbec při plánování dovolené je dobré si ověřit, kdo nám tu konkrétní službu teda poskytuje, aby jsme zjistili, kde je ta druhá naše smluvní strana, jestli je to pořadatel zájezdu, jestli to cestovní kancelář, nebo jestli uzavíráme smlouvu pouze s agenturou cestovní. Dále bychom si měli zjistit u zájezdu, zda cestovní kancelář je řádně pojištěná proti úpadku. Dobře si přečíst celou smlouvu a nezapomenout například na ustanovení o stornopoplatcích. To je velmi důležité, protože dovolené plánujeme často hodně dlouho dopředu a nevíme, co se v tom mezidobí může stát, zejména pokud se jedná třeba o starší lidi, seniory nebo rodiny s dětmi, kdy dítě může nám onemocnět, tak je dobré myslet i na tyto varianty, případně se připojistit proti stornu.
1: Je pravda, že asi hodně lidí si objednává dovolenou online, že už nechodí do třeba pobočky cestovní kanceláře. Všechny ty dokumenty potřebné asi potom dostane e-mailem.
2: Všechny informace potřebné by měly být dostupné i v té nabídce samostatně. Když už si teda vybíráme ten zájezd, tak všechny ty podstatné informace bychom na tom internetu i měli najít. Následně by nám potom přijde samozřejmě potvrzení. V téhle souvislosti bych chtěla upozornit na jednu věc. Při online objednávání zájezdu neplatí to pravidlo práva na rozmyšlenou jako u nákupu zboží, kdy my si můžeme do 14 dnů rozmyslet nějaký nákup a zboží vrátit. Tak u nákupu zájezdu toto neplatí. Takže nám se i na poradny obrátili někteří spotřebitelé, kteří si mysleli, že si udělají nezávaznou rezervaci, takhle, nějaké výhodnější nabídky, pak přišli domů, doma se nezhodli na destinaci, ale bohužel už to potom nešlo zrušit bez torna.
1: Takže pořádně promyslet.
2: Takže promyslet si to, než kliknu a objednám zájezd, tak pořádně si to promyslet.
1: Říká Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a téma reklamace dovolené neopustíme ani po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v poradně Českého rozhlasu Ostrava se bavíme o reklamacích dovolené a různých potížích, které můžou v souvislosti s dovolenou lidé řešit. A probíráme to s hostem Renátou Horákovou, právničkou Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. A můžete nám i volat, číslo do studia je 59 611 22 66. A my už máme na lince prvního volajícího nebo první volající. My přejeme krásný den. Haló, haló, slyšíme se, dobrý den.
2: Haló, ano, teď se slyšíme dobře.
1: Ano, výborně, zdravíme a posloucháme váš dotaz.
2: Hanka, dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, na jaře jsem byla na dovolené z cestovní kanceláři Bustajil. Zkrátím to. To, že mě počítali za jednu osobu jako letenky pro dvě, ubytování pro dvě, už neřeším, to byla moje blbost, ale... V momentě, kdy jsem to chtěla jako poslat na reklamaci, pořád mě to dalo, že mám to napsat do reklamačního toho, tak jsem jim to trochu popsala. Okamžitě se mi to vrátilo s tím, že mám doplnit číslo svého bankovního účtu. Tak jsem si myslela, že teda mě něco z toho vrátí. No ale reklamace zamítnutá, ale číslo účtu tam zůstává a já teď mám pocit, pro koho oni ty čísla účta mají, když ani to nečtou, co jim píšete, ale základem, aby přijali vůbec a četli vaši reklamaci je číslo účtu.
1: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, paní Hance. To znamená, na dovolené jste byla, paní Hanko. Pochopila jsem to dobře.
2: Na dovolené jsem byla,
1: na dovolené jste byla, ale...
2: Když jsem se vrátila, tak jsem chtěla napsat reklamaci a okamžitě se vrátilo. Mm-hmm. Doplňte číslo účtu červeným v maili napsané.
1: Rozumíme, děkujeme za dotaz. Poprosím paní Renátu Horákovou o odpověď.
3: No... Tento požadavek se mi zdá poměrně nestandardní, aby vůbec při uplatňování reklamace jakákoliv smluvní strana požadovala hned číslo účtu. Jo, protože vy ze zákona máte právo reklamaci uplatnit v zásadě jakýmkoliv jednoznačným způsobem v určité společnosti. Společnost vás nemůže nutit využívat nějaké jejich postupy, které by vám stěžovaly vůbec uplatnění tohoto práva. Dal bych chtěla říct, jako, že dobré je reklamovat rovnou na místě. Jo? Nenechávat tu reklamaci až po návratu z té dovolené, ale reklamovat co nejdříve, ve chvíli, kdy se vůbec dozvím o tom, že nastala nějaká situace, která je na reklamaci, například u delegáta přímo na místě, případně přes agenturu, pokud jsme zájezd nakupovali přes agenturu, můžete i na telefonním čísle.
1: No. A co teď s tím číslem účtu, paní Horáková?
3: No, co teď s tím číslem účtu? No, jedná se o nějaký osobní údaj, který v společnosti můžou v podstatě naše osobní údaje nějakým způsobem zpracovávat, archivovat pouze v nějakém minimálním množství v souladu s GDPR. Jo, společnost, která po vás chce tento údaj, tak by vám jednoznačně měla sdělit, za jakým účelem ho považuje, jaký je právní důvod vůbec, dále, jak dlouho ho bude zpracovávat, máte právo na výmaz těchto údajů, takže pokud nechcete, aby společnost Bluestyle zpracovávala tento váš osobní údaj, tak bych doporučila vlastně se na tuto společnost obrátit a požádat o výmaz.
1: Děkuji za odpověď. Tolik naše posluchačka Hanka. Přejdeme dál k tématu reklamace dovolené. Co různé podvodné internetové stránky, paní Horáková, objevují se i v souvislosti s dovolenou?
3: V souvislosti s dovolením se nám v posledních letech objevují právě různá podvodná jednání. Například se může jednat o nabídky neexistujícího ubytování. Jo, zejména se tyto nabídky objevují na internetu. Některé i větší platformy zprostředkovávající ubytování, například Booking.com, také bojují s podvodníky, takže je potřeba si hodně hlídat, jak vedu tu komunikaci s tím ubytovacím zařízením. Pokud například mám udělanou rezervaci ubytování přes Booking, tak bych potom následně měla i veškerou další komunikaci vést přes tuto platformu. No, jakmile se na mě začne někdo obracet mimo potom tuto oficiální platformu a bude chtít například znovu doplatit, znovu autorizovat platbu, tak se může stát, že mě nekontaktuje ten konkrétní hotel, ale podvodník.
1: Takže asi hlavně dávat si pozor na to, ať nejednám pod tlakem.
3: Určitě.
1: to myslím bývá
3: taková... Ta manipulace
1: taková...
3: potom probíhá tak, že ten klient je osloven s tím, že má rychle dodatečně autorizovat například platbu s tím, že pokud to neudělá okamžitě hned ten den, tak mu bude zrušeno ubytování a tím pádem on se dostane do stresu a vlastně pod tímto tlakem může přijít o velké finanční prostředky.
1: Tolik pro tuto chvíli Renata Horáková, host poradny. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naším hostem je Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. A dodám i číslo do studia. Pokud se chcete něco zeptat k tématu reklamace dovolených, můžete volat 59 611 22 66. Paní Horáková, věnujeme se teď prokazování totožnosti, a to v případě, pokud nějakou službu, ať už ubytování nebo třeba rezervaci auta, půjčení auta, objednáváme online. Proč bychom měli být obezřetní, pokud po nás chce někdo někam nahrát či poslat kompletní fotografii občanského průkazu nebo pasu?
2: Já bych to trochu zobecnila, by se měli být obezřetní vždy, kdy po nás chce někdo náš doklad nebo platební kartu a vlastně chce si ji vzít někam, kde není pod naším dohledem.
1: Takže nejenom online?
2: Takže nejenom online, ale i fyzicky bychom si na tyto situace měli dát pozor. Je jasné, že v případě, že si například půjčujeme auto nebo kupujeme si letenky a tak dále, tak je potřeba ověřit naši totožnost. Jo? I ubytovací zařízení mají v rámci svých států určité povinnosti hlásit vlastně cizince, kteří jsou ubytovaní a tak dále. Ověření totožnosti a nahrání dokladu nebo udělání si kopií dokladu jsou ale dvě různé věci. K ověření totožnosti často stačí, když si ten subjekt vlastně z našeho dokladu opíše ty údaje, které potřebuje. To znamená například naši, já nevím, adresu, místo narození, případně číslo toho dokladu.
1: Na recepci to dělá samozřejmě, ano. Ten člověk třeba před námi, opíše si to, vrátí nám doklad.
2: Takže ono to jde vyřešit i tak, že nám pošle formulář, který my si sami vyplníme a tam ty údaje mu tam napíšeme. Jo, vyplníme vlastně tu naši identifikaci takto.
1: A při příjezdu on to třeba ověří?
2: A při příjezdu si to může potom dále ověřit. Pokud trvá na tom, abychom posílali nějaký sken, tak už bychom měli být opravdu opatrní. Neposílat to přes různé WhatsAppy nebo jenom e-mailovou komunikaci, protože samozřejmě to jsou komunikační kanály, kde ty data můžou uniknout.
1: Takže jak to posílat?
2: Buď přes teda nějakou oficiální platformu, dobré je třeba ten doklad označit nebo ten sken nějakým způsobem, nějakým vodoznakem nebo něčím označit, za jakým účelem je udělaný, aby případně zakryt některé části toho dokladu, které zrovna nejsou nutné, jo, k tomu.
1: Čili například fotografii zakryt, nebo co se dá zakryt, aniž bych neomezila
2: třeba
1: toho ubytovatele.
2: Napsala bych třeba přes ten doklad, kopie za účelem rezervace, ubytování a tak dále. A taky chtít vědět, na základě jakého právního důvodu po nás ten sken doklad vůbec chtějí, jak dlouho ho budou zpracovávat, kdo ho bude zpracovávat, požádat to. Tady tyhle informace.
1: Co dělat v případě, pokud mám podezření na zneužití dokladu?
2: No, on samozřejmě v dnešní době, kdy všechno může probíhat online, tak když má někdo skeny vašich dokladů, tak teoreticky si může na vaše jméno požádat třeba i o úvěr. Jo, to je ten důvod, proč se o tady tomhle vlastně vůbec bavíme, proč by si lidé měli na tohle dát pozor. Pokud máte podezření na to, že opravdu vaše doklady nebo platební karty jsou zneužity, tak ideálně nahlásit. Jo, nahlásit buď zneužití dokladu do banky, nahlásit možné zneužití karty. Banka okamžitě kartu zablokuje, případně vám vystaví novou.
1: Dnes si to člověk může už i zablokovat sám, pokud má mobilní aplikaci, takže i tak se dá postupovat.
2: Co nejrychleji, protože pokud takováto data uniknou zejména z platebních karet a dostanou se do rukou podvodníku, tak potom to vybílení toho účtu je velmi rychlé.
1: No, kdybyste zhrnula základní pravidla pro cestovatele, jaká by to byla? Ať je ta dovolená co nejkrásnější a nejpříjemnější?
2: Dobře si to plánovat, číst smlouvy, myslet na situace, například v souvislosti s těmi různými stornopoplatky, případně se připojistit, myslet na to dobré pojištění. Při půjčení auta, to ještě bychom mohli taky zmínit, dělat si vlastně dokumentaci. Jo. Stejně tak při reklamaci zájezdu. Fotit si, nahrávat si videa, jo, při půjčení auta, to auto, nafotit veškeré vady, které to auto má při tom přebírání, protože se opravdu stává, že potom ty půjčovny se snaží některé ty závady, ať už jsou to škrabance na autě, podobně, hodit na ty osoby, které si to auto půjčili, i když to nespůsobili.
1: Udělal si to pro sebe a když vrácení proběhne v pořádku, tak pak to smažu a je vyřízeno. Tak podotýká Renáta Horáková a na řadu přichází další hezká písnička.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě jednou hezký den ze studia Českého rozhlasu Ostrava. A protože jsem tu dnes s právničkou Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a zrovna se chystají nová spotřebitelská pravidla, která by měla vejít v platnost nějakou dohlednou dobu, tak mi nedá, abych se nezeptala i na tyto chystané změny. Co mě hodně zaujalo v souvislosti s těmi novými spotřebitelskými pravidly, je něco, co se označuje jako právo na opravu. O co jde, paní Horáková?
2: Jsou to nová evropská pravidla, která mají vlastně motivovat spotřebitele k tomu, aby ne každý pokažený výrobek hned vyhazovali a nahrazovali novým, ale aby upřednostňovali právě opravu určitých druhů spotřebičů. Bude se jednat o opravy praček, sušiček, ledniček, takových těch klasických domácích spotřebičů, vysavačů a potom mobilních telefonů, tabletů. A celé je to motivováno vlastně tím, že v Evropské unii máme velké množství vlastně odpadu z těch výrobků a spoustu ztracených zdrojů.
1: Je pravda, že možná i my, spotřebitelé, bychom raději chtěli někdy, ať nám někdo ten výrobek opraví, ale oni řeknou třeba, že to nejde, že už nemají náhradní díly a tak podobně.
2: To bude taky jedna z povinností výrobců, že budou muset dodávat náhradní díly i vlastně neautorizovaným opravnám. Budou muset ty výrobky konstruovat vlastně i tak, aby to nebránilo těm běžným opravářům tyto výrobky opravovat. No, to právo na opravu já bych rozdělila vlastně na takové dva úseky. Jedno je právo, které máme už dneska, aby nám prodejce zajistil opravu vlastně vadného výrobku během té zákonné dvouleté lhuty. Tam by mělo dojít k jedné zásadní změně, a to, když je vlastně spotřebitel, který si místo výměny toho výrobku právě zvolí opravu, tak se mu tato dvouletá lhuta pravděpodobně teda prodlouží na 3 roky. Jo, právě jako motivační prvek. A potom to bude ta druhá další doba po skončení tady té vlastně záruční dvouleté, tak budeme mít právo na požadovat opravu, ale po výrobci. Ne už po prodejci, ale po výrobci vlastně těchto spotřebičů, který potom tu opravu, pokud bude samozřejmě možná, jo, ten výrobek bude opravitelný, tak by měl zajistit. Ale toto právo už potom nebude jako bezplatné. Jo, ta oprava už bude prostě placená.
1: Vy jste říkala, že se to bude týkat těch třeba větších spotřebičů jako praček, myček a tak podobně. Čili tu informaci já dostanu při nákupu. Tento výrobek si můžete koupit a uplatnit právo na opravu.
2: Asi to bude pravděpodobně, no takhle, prodejce vás bude informovat o svých povinnostech. Jo, tohle právo na opravu, jestli bude například uvedené na obalu, to ještě úplně asi nemáme, nevím, jak ta informační povinnost bude u těch výrobců.
1: Řekněme, že ten zákon je ještě ve sněmovně, takže jeho přesné znění ještě neznáme, i když v Evropě již platí, takže tam...
2: No, k implementaci mělo dojít 30. vlastně 7., což jsme teďka týden po, ale já doufám, že se to v brzké době jako přijme vlastně i u nás. Vznikne vlastně i online taková platforma, kde budou moci právě spotřebitelé nacházet opraváře a naopak opraváři se tam zase budou moci těm spotřebitelům prezentovat, takže to by mělo být od příštího roku.
1: Takže pro spotřebitele by to mělo mít výhody?
2: No, určitě. Tak jo, asi nikdo není rád, když po 2 letech nebo 25. měsíc musí vyhodit pračku na skládku a kupovat si novou.
1: Ono se říkalo, nevím, co je na tom pravdy, že výrobci do těch zařízení montovali nějaké předměty, které měly po určité době sami způsobit vlastně konec toho výrobku.
2: Říká se to, samozřejmě výrobci to popírají, ale já nejsem asi úplně odborník na to, abych mohla říct, jestli ano nebo ne, ale je pravda, že samozřejmě ty spotřebiče, to, co vydrželi spotřebiče dříve, tak ty dnešní tak dlouho nevydrží. To si vidíme všichni.
1: A bude mít spotřebitel jasno v tom, kolik ta oprava bude stát, protože někdy ta oprava může být, nebo bývá to občas tak, že ta oprava je dražší než nový výrobek, který si mohu koupit. Takže jasně, že se mi to nevyplatí jako spotřebiteli.
2: To právo počítá i s takovým formulářem o opravě, který se dává tomu spotřebiteli dopředu, kde by právě měl být i odhad té ceny, kolik ta oprava bude stát, a ten spotřebitel se samozřejmě sám rozhodne, jo, jestli je pro něho lepší si ten výrobek nechat opravit nebo ne. A vůbec obecně dneska, když jdeme si pro nějakou službu, která není udělána na počkání, tak správně by nám ten zhotovitel měl dát takzvané potvrzení o převzetí objednávky a tam by ta cena měla být vlastně taky. Takže ono už to platí dneska, než si objednáme nějakou službu, tak bychom dopředu měli vědět, kolik to bude stát.
1: Tolik jsme nakousli nová spotřebitelská pravidla, která by brzo měla začít platit. No a to už je z dnešní poradny vše. Velké díky Renátě Horákové, právničce Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
1: A pozvu ještě k poslechu naší další poradny příští úterý. Téma bude samozřejmě zase úplně jiné, protože máme rádi, když naše poradny jsou pestré, takže příště se už kolegyně bude věnovat turistice a plánování výprav. Teď už krásný den přeje Iva Havlíčková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A máme tady překvapení z Havířova. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Známe podrobnosti, Lenka Blažejová vám je řekne v pravé poledne v rozhlasových zprávách. No a po zprávách už se můžete těšit na svou oblíbenou hudební poštu.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude sochařka Mariana Jánošíková Machalová. Ve 20 letech přišla o zrak, ale své tvorby se nevzdala. Její díla jsou dnes v různých koutech světa. O životě a tvorbě ve tmě s ní bude mluvit Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle byla Marika Gombitová, končí Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za chviličku, za 3,5 minuty tady budou aktuální zprávy. Policisté chystají po celé republice stovky kontrol. Policejní hlídky budou všude u silnic a budou kontrolovat především dodržování rychlosti. Tak buďte hodní, jezděte opatrně, více vám řekneme ve zprávách v poledne.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost aut a zákaz požívání alkoholu za volantem. V Zašové na Vsetínsku končí kyvadlová doprava, do centra obce se po měsíci vrátí autobusy. Zítra bude v regionu opět tropické horko, slunečno a teploty v našem kraji až 39 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení hnutí ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
2: Současného hejtmana kraje místní organizace na kandidátku prozatím nezařadila. Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
0: Reakci hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO zjišťujeme. Kandidátky do komunálních voleb musí politické subjekty odevzdat dnes nejpozději do 16 hodin. Poté začne běžet lhůta pro případné opravy. Definitivně registrační úřady kandidátky schválí nejpozději 22. srpna. Řidiči by měli tento týden počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šén.
3: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Zašové na Vsetínsku ode dneška končí kyvadlový provoz na hlavním tahu. Stavbaři se přesunou do druhé poloviny silnice a řidiči budou jezdit obousměrně. Otevřou taky hlavní vjezd do centra obce a vrátí tam autobusy, které celý měsíc nahrazovala hasičská dodávka. Změny čekají i chodce, popisuje lidovecký starosta Zašové Jiljí Kubrický.
4: Pro chodce bude vyhrazený koridor bezpečný během stavby a přes hlavní cestu bude dočasně nakreslen taky přechod pro chodce. Bude důležité, aby dodržovali právě tady ty bezpečnostní koridory a pohybovali se pouze po vyznačených trasách pro chodce.
0: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požáru. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem regionu jasno, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů. I zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou vytvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. A vítr bude mírný, jihozápadní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V nádražní ulici v Karviné je teď omezený provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu nákladního a osobního auta. Zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a půl minuty popoledne, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Víte, kdy se v České republice narodilo nejvíce Dominiků a Dominik? Lenko, víš to?
0: Já bych tipla, že to souviselo s hokejem.
5: No rozhodně, rozhodně. Po zimní olympiádě v roce 1998 po Nagánu, tak od té doby se tohle stalo jedno z nejpopulárnějších men v Česku. Takže všem Dominikům a Dominikám dnes přejeme krásný svátek. Docela by mě zajímalo, kolik čeští Dominikové a Dominiky mají průměrný věk, protože předtím to jméno moc populární teda nebylo. Každopádně už za malou chvíli začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Můžete telefonovat, spouštíme telefonní linku 596 11 22 66 a za malou chvíli tady bude pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Co bys chtěla slyšet, Leni, jakou chceš písničku?
0: Tu, kterou tam máš, ta mi určitě udělá radost. Co to bude?
5: No možná ti tam hodím nějakou
0: ty
5: jinou.
0: Ty tam ještě nemáš nic.
5: Hele, jedna tady je, ale já to přesunu a pustím ti písničku, která bude nejen pro tebe, ale pro všechny, kterým to dneska sluší stejně jako tobě.
0: Děkuji.
5: Tak tedy hezké poledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Začíná hodinová pouť po Severní Moravě a Slezsku za písničkami a za přáními. A začneme v městě, které mám hrozně rád. Město, které odolalo šachtám a bylo první, které vyhnalo sovětské vojáky z naší země. Míříme do Frenštátu pod Radhoštěm. Právě tam nás čeká Jarda. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den. Prosil bych zahrát písničku pro kolegyni z práce, paní Markétu Sedlákovou, a to je z Rožnova pod Radhoštěm, k jejímu dnešnímu významnému životnímu jubileu. Přeji ze srdce především zdraví, stálý úsměv na tváři, radost dětí, domácí i pracovní pohodu. To vše přeji Jarda z Frenštátu. Moc vám děkuji za zahrání vybrané písničky od Hany Hegerové. Děkuji.
1: Rádo se stalo, Jardo, mějte se dobře. No a z Frenštátu do Rožnova už letí písnička.

0: jde o to, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: zmatek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Začali jsme ve Frenštátě pod Radhoštěm a teďka zamíříme na Pražskou. Míříme do Píště, nebo jak Slezaní říkají, do Pišťa. Čeká nás tam paní Miluška. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás všechny. A prosila bych o písničku k dnešním 91. narozeninám pro paní Aničku Lampertovou z Píště. Aničko, dneska narozeniny máte, tak snad si je moc užíváte. My vám přejem jen to nej, ať váš život je jen sen skutečnej. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání vám z celého srdce přeji Anička s Miluškou, celá rodina a všichni, kdo vás mají rádi. Vám děkuji pěkně a přeji krásný slunečný den.
0: Rádo se stalo, paní Miluško, mějte se hezky v Píšti.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Pražské míříme v hudební poště do Beskyd, míříme do Vyšních Lhot, odkud nám volá paní Jarmila. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dneska má svátek náš milovaný vnoušek Dominik Stalmach z Raškovic. Je to fotbalista a také miluje fotbal. A ještě máme jednoho Dominika Ryšku z Ostravy, to je syn našeho synovce. Já bych jim oběma přála všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů ve škole. Prostě ať jsou zdraví a šťastní. To přeji babičky, dědečkové a hlavně rodiče se sourozencama. Děkuji vám za vybraní písničky a mějte se moc hezky.
1: Rádo se stalo a Dominikum blahopřejeme.
3: Tak říkám, uteklo to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na Bazalech střídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta věcí v té mojí kariéře.

nožce skvěle prosbí.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Je 12 hodin a 24 minut a my už jsme ve spojení s paní Aničkou. Dobrý den do Hati.
3: Dobrý den, pane Medíně. Já vás zdravím a celý ostravský rozhlas. Písničku vám posílám sem rozhlasu a taky policajtům, aby se jim nestalo, aby neměli za nehodu, všem lidičkám v první. Mají rady teplo a to jsem taky já. A taky se mi určitě jim nestal. Vytáhnu jen na sliničko nohy. Písničku ještě posílám svým kamarádkám a kamarádům a hlavně panu Vladimirovi. A se nikdy dneska netoulá.
2: Dobře, tak já si dneska nebudu nikde toulat a půjdu rovnou z práce do chalupy. Aničko, díky za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou.
3: Vy taky, nashledanou.

0: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava se teďka vypravíme společně do Nového Jičína. V Jičíně nás totiž čeká paní Daniela. Dobrý den.
1: Dobrý pane Vladimíre, srdečně vás zdravím a všechny posluchače. Dneska bych chtěla nechat zahrát mojí vnučce, která se narodila ve Veřovici, jmenuje se Kristýnka Kopecká a toho času pracuje v Praze jako zdravotní sestra. Kristýnko, opožděně k tvojímu svátku ti přeju hodně zdraví, lásky a teď jsem se zasekla a hodně úspěšnou práci. Dále bych chtěla popřát svoji sestře, která oslavovala Aničku svátek, ta se jmenuje paní Anička Kyšová a je z Nového Jičína. A teď přeju taky hodně, hodně lásky, zdraví a štěstí. A ještě bych chtěla popsat paní Elišce s Argoškem z Fulneku. Hodně zdraví a hodně pracovních úspěchů. Pane Vladimíre, moc vám děkuju a mějte krásný den.
0: Rádo se stalo a hezký den do Jičína i vám. Mějte se pěkně.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Nového Jičína teď zamíříme na Valašsko, míříme do Zubří, odtama nám volá paní Anička. Tak ještě jednou, dobrý den.
2: Dobrý den. Kruciš, vy jste tak šikovnej, kde vás našli, že vás tam dali do toho rozhlasu? Já chci pro Boženku, to je moje sestra, a já jsem Anička, měli jsme svátek, chtěli bychom si nechat zahrát od Laufra s Bohem lásko. Může být?
1: Může být, je to nachystané, jasné, jasné.
2: Jo, no vy jste šikovný. Děkuju.
1: Tak
2: hlavně,
1: jo.
2: Ať máme zdraví,
1: no,
2: štěstí.
1: Jasné, a hlavně
2: a
1: v klidu. Užívejte.
2: Kruciš, kde vás našli? Odkáď jste, ještě mě povězte.
1: Já pocházím z Orlové, ale většinu života žiju v centru Ostravy.
2: Ach jo. A to no. Se říkalo Ostravac, že? Nebo já?
1: Já víte co, když si dám dvě piva, tak mluvím ostravsky.
2: Jo?
1: Můžete to někdy
2: zkusit. A já mluvím
1: zkusit.
2: Po Zubersku.
1: A no. Tež fajně.
2: Dobře.
1: Tak jo, Maničko, mějte se dobře.
2: Dobře, moc vám děkuju.
1: Naslyšenou.
2: A mějte se hezky. Naschle.

0: A pro další písničku v Hudební poště nemusíme ze rozhlasového studia nikam daleko. Zůstáváme na Ostravsku, míříme do Olbramic, kde nás čeká paní Anna Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát, včera měla půlkulaté narozeniny paní Irenka Vlachová z Olbramic. Život ti píše zas o rok víc, s přáním srdečným chci ti říct. Měj pevné zdraví, protože je vzácné a spoustu štěstí, neboť je krásné. Navíc hodně lásky, neboť je jí málo a přátelství, co by u srdce hřálo. K tomu Boží požehnání. Vám děkuji za vyhledané písničky. Mějte krásný den a třeba někdy naslyšenou.
0: Budu se moc těšit. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Je 12:15 a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou další hudební přání. Tentokrát zamíříme na Opavsko, do jedné z těch vesnic, které leží na Moravě uprostřed Slezska. Ve Slavkově nás čeká paní Anička. Dobrý den přeju.
5: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnešní písnička bude pro naši dobrou kamarádku, která měla včera svátek, a chtěli bychom jí popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu. A je to pro paní Milušenkovou. Jsem to zapomněla říct. No, hlavně to zdraví.
4: To je nejdůležitější.
5: Paní Traudy Skypalová, paní Jiřina Budírská a Anička Králová. Vám v rozhlase děkuji, přeji krásný den a nashledanou.
4: A já vám taky, paní Aničko, přeju krásný den a pozdravujte všechny ve Slavkově.
5: Jo, děkuji moc.

0: Dnešní hudební poštu máme téměř za sebou. Před sebou je, před námi je poslední hudební přání dnešního vysílání a míříme na Vítkovsko. V Lesních Albrechticích nás čeká paní Líba. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás i všechny posluchače. Právě dnes slaví naše sestřička Mařenka Štalmachová hrabství narozeniny a ještě paní Daša Vychová v Leskovce. Milé holky, jdeme k vám dnes tichými kroky. Samé se divíte, kde se vzali ty roky. Mládí uprchlo do dálí, nevrátí se, i kdybychom si to přali. V tomto věku, co život přináší, dobře znáte. Proto vám přejeme a další léta jen krásné máte. Bez bolesti, trapení a bez smutku a hodně radosti z vykonaných dobrých skutků. Štěstí, zdraví, spokojenost, k tomu přiměřenou lenost. Dlouhá léta, boží požehnání vám chceme přát. A vše krásné, co jen život může dát, to vše ještě mnohem víc. Naší sestřice to přeje sestra Jarka, Lidka a Jaliba. No a další samozřejmě obě vás všichni nejbližší a ti, co vás znají a mají rádi. Vám moc děkuji, pane Vladimíre, a zase někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo, hezký den do Albrechtic.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za okamžik vám nabídneme aktuální zprávy a hned po nich už tady bude rozhovor z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík, budu se na vás těšit zase zítra. Tak tedy krásné odpoledne na Moravě i ve Slezsku.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie má na pražském letišti novou speciální jednotku. Na trati mezi Jeseníkem a Krnovem je zastavená vlaková doprava. Českotěšínské středisko volného času bude mít v zahradě výukový rybník. Zítra bude opět tropické horko až 39 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Na letišti Václava Havla v Praze začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících a nebo zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Nejde ale o jedinou složku, která na bezpečnost cestujících na pražském letišti dohlíží, říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Patří mezi ně například pracovníci bezpečnostní kontroly, letištní ochranka, tým pohotovostního a krizového řízení, letištní hasiči, psovodi, pracovníci jednotlivých dispečingů nebo sokolníci, kteří mají na starosti biologickou ochranu letiště.
2: Počet cestujících na pražském letišti postupně narůstá. Letos by jich mohlo odbavit skoro 19 milionů. České dráhy nasadily při výluce na trati mezi Jeseníkem a Krnovem i speciální dodávku pro přepravu jízdních kol. Vlaky nahradily autobusy kvůli rozsáhlé rekonstrukci na polské straně v úseku Glucholazy Mikulovice. Omezení potrvá do poloviny prosince. Místostarosta Jan Huplík z nezávislého sdružení má obavy z odlivu turistů.
4: Můžou být trošku zmatení, jo, jakým způsobem se dostanou a může to i odradit. Přes to Polsko, když jdou ty autobusy, tak je to takové složitější pro ně. V tom Polsku to nestojí přímo u nádraží, ten autobus je kousek dál, takže tam je to může trošičku vyvést z míry ty turisty.
2: Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která ji vlastní Marcela Šmida, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Středisko volného času AMOS v Českém Těšíně rozšiřuje vzdělávací zahradu. V areálu vzniká jezírko, kde se budou učit děti o vodním ekosystému. Zahrada slouží jako venkovní učebna a docházejí tam žáci základních škol, ale i děti ze školek nebo různých kroužků.
5: Děti se budou učit, jak pečovat o vodu a taky o biodiverzitě a ekologii. U rybníčku vznikla tabule, která pomůže lektorům při výuce. V zahradě už fungují i další aktivity, které hravou formou přibližují zájemcům přírodu. Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek bude jasno, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů. I zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou vytvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia na horách kolem 30 a vítr bude zítra mírný, jihozápadní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Z Havířova máme nahlášenou vážnou nehodu osobního auta. Na kruhovém objezdu v ulici Kapitána Jasioka srazilo a zranilo cyklistu. Probíhají tam záchranné práce a provoz je omezený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Pardon,
7: To je z toho vodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné v Českém rozhlase, v Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom som naozaj úplne opak. Čiže vlastne ja sa musím ako keby, ja musím povedať správne, konvertovať dušu do toho záporáka a potom sa tak vyčistiť. V tých momentoch mi to vadí, ale čo sa týka profesionality a mojej práce, je to veľmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavejšie ako tie, pre mňa osobne, tie kladné postavy, pretože tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne,
0: to je... Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetkoho, že som bol castovaný na tú rolu, som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi náčený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čo je to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem na natáčaní, byl jsem na tom hrade Sovinec, byli jsme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral jsem ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho
1: zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože je špongy a je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý. Je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že mu... pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerád, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psát? Je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové své dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénář té nevesty. Pomaly, tak jako vie číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len, že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zakletá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, já je... Tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak. Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím nějakom určitě filme ho já dostanem.
0: Opravdu? To si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Nevím, já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už ani nepamätali veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zakletá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlávce, či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídlil do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme to, pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, ako je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Ja nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nie len to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu, čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste, že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej, my sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev, tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne, to neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A teď to vlastne, ano, zúročujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi, aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušáme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, jak ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, jako hnevá ma to, že tomu nerozumím, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostane scéna, keď som robil napríklad toho Masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie akože fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo ty myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když se zmínil teda toho Masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Áno, existujú rôzne spôsoby, teraz to vyvracajú niektorí ľudia, akým spôsobom idete na tú postavu. To sú také rôzne školy a hovorí, tá najzákladnejšia je vlastne Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to sú tie školy, akým spôsobom vnímať. Je ich strašne veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tieto sú dve také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnať, Dustin Hoffman je napríklad, že Stanislavského metoda herectva, áno, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú, obidvoch máte rád, ano, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten, vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejšie, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tu druhou metodu?
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale niekto ten pocit nemá, ale niekto má ten pocit, že táto metoda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia, horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. Takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: se třepat ze
1: ano, ano, ústavu. Ano, ano.
0: Jan Jackul, jak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Já ani nie.
0: Ne?
1: Nie, já nie, lebo já vlastně mám to jamu a já jsem dlouho působil aj v Mestskom divadle Brno, potom jsem byl v Mahenově činohre. Ani nie, no samozřejmě asi tak za celou tu moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bylo naozaj od lidí, kteří mají problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už... Tak všechno, co s tým môžete udelať?
1: No, to, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám? Ja mám po produkcii, povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými herciami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana a potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar... Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bylo ano, to úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Uh-huh. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpoviem na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá bola Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vaší produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je do veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jaculiak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem. Co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně?
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My se rozpráváme, naozaj veľa se rozpráváme, o veľa veciach riešime. A to je náš volný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pekné postavenie v tomto obore, takže já si zjišťujem z jej strany nějaké záležitosti, ale väčšinou sa riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 roků byla v Toskánsku přímo v Arece. Čiže ona to vie přesně, jakým způsobem, kde a ty ingredience vlastně vie, to je důležité.

0: z herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostřednictvím jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
1: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
0: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam, milujem ticho.
1: Ticho léčí, říká se.
0: No práve, a hlavu úplne najviac. To je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejte sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
1: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
0: To doufám.
1: Pokud se bere vážně ovšem.
0: Ano.
1: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Ján Jackuliak. Ať se vám daří.
0: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravu čekají opravy mostů přes Rudnou ulici. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. Zítra bude vlna veder v kraji vrcholit, bude až 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Silničáři plánují opravy mostů přes Rudnou ulici. První bude na řadě most v Plzeňské ulici v Ostravě Zábřehu. Práce mají začít po dokončení současné výměny asfaltu mezi Zábřehem a Porubou. V příštím roce pak začne oprava mostů na křížení Rudné a Frištátské ulice, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Tady zahajujeme, předpokládáme v únoru a doba trvání této práce je 18 měsíců. V tuhle chvíli už je naplánovaná a sledujeme vývoj vlastně stavu komunikace. Podle toho určíme opravu asfaltu na Rudné ulici v úseku od Frýdecké po Šenovskou, a to včetně zřízení lanových svodidel.
0: Do 2 let má podle Riedla začít i stavba prodloužené Místecké v centru Ostravy. Dnes v 16 hodin končí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Kandidátní listiny a přihlášky k registraci musí být doručené příslušnému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na to odstranit případné chyby a nedostatky. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%. Takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a tím pádem nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
3: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
0: Cesty v obecním lese v Písečné na Jesenicku upravují dělníci. Opatření za téměř 2 miliony korun mají pomoct zadržovat vodu v krajině. Hotové by měly být do září, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
4: Zejména na stávajících takzvaných linkách, to jsou lesní cesty, kterými se sváží dřevo z obecního lesa, a budou upraveny tak, aby voda, která po nich teď byla odkloněna do porostu lesního, budou tam různé odháňky, opatření typu jáma, hráz, jáma. V podstatě principem je to vyhloubit nějaké jámy, do kterých ta voda nateče a vsákne do podloží a neodteče po povrchu.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů. I zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou vytvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30 a vítr bude mírný jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Bílovecká v Ostravě dejte pozor na nehodu 2 osobních aut, je tam omezený provoz. A další aktuální nehoda je v Muklinově, v tamní ulici Betonářská se srazilo nákladní a osobní auto. I tam je kolona, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině. Společnost vám dělá v tomto čase Český rozhlas Ostrava a budeme s vámi určitě ještě velmi, velmi dlouho. Znamená to, že pravidelné rubriky, pořady nebudou chybět v našem dnešním úterním odpoledním vysílání. Kam se společně vydáme a jakým tématům se budeme věnovat už za chvíli, moc ráda prozradím. Už jen necelé 2 hodiny mají politické subjekty čas přihlásit své kandidáty do komunálních voleb. Podrobněji téma probereme už za malou chvíli. V polovině hodiny mám pro vás určitě zajímavý tip Do přírodního amfiteátru na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. O co jde, dovíte se, jak jsem říkala, včas. No a chybět nebude ani pohodová muzika kapela Ready Kirken, Václav Neckář a nebo Brian Adams už za malou chvíli. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje za všechny od mikrofonu Iveta Dadamová.

0: Václavanecká, že jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se věnovat ale aktuální situaci. Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Bývalého havířovského primátora městská organizace ANO na kandidátní listinu totiž nezařadila. Podrobnosti ty zjišťovala reportérka Marta Pilařová, kterou už vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marto, co tedy víme o složení kandidátky hnutí ANO v Havířově?
1: Tu hlavní zprávu totiž, že hejtman kraje a taky radní Havířova Josef Bělica z ANO na kandidátce není, potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská. Ta zároveň vede městskou organizaci hnutí ANO, která kandidátní listiny do říjnových voleb sestavila a schválila. Kočí-Palkovská Českému rozhlasu potvrdila, že na kandidátce Josef Bělica není a že v této podobě kandidátku schválilo i celostátní vedení hnutí.
2: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka, a co se týká dalších kandidátů, tak jsou jimi i současní náměstci pan Jakub Chlopecký a paní Alena Olšoková. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
1: Primátorka Kočí-Palkovská se ve vyjádření odkazuje na kumulaci funkcí, což byl taky důvod, kvůli kterému Josef Bělica opustil funkci primátora Havířova, když se před 2 lety stal hejtmanem kraje. Tím ale změny ve vedení Havířova neskončily. V souvislosti s několika kauzami ovlivňování zakázek při správě městských bytů skončil letos v lednu ve funkci primátora Havířova i Bělicův nástupce Ondřej Baránek. Na jeho místo nastoupila právě Iveta Kočí-Palkovská a do rady Havířova se vrátil hejtman Josef Bělica. Jeho jsme požádali o reakci na složení kandidátek do komunálních voleb, ale Josef Bělica se zatím nevyjádřil. Na otázky zatím neodpověděli ani další představitelé hnutí ANO.
0: Marto, svůj konec v komunální politice dnes oznámila také primátorka Třince. Je to překvapení?
1: Velké překvapení to není. Primátorkou byla Věra Palkovská celých 28 let a v posledních letech sama zmiňovala možnost, že už pokračovat nebude, ale teprve teď to víme na 100%. Do čela kandidátky politického uskupení Osobnosti pro Třinec se postavila primátorčina dcera Lucie Fremrová. Ta v posledním období zastávala funkci radní města a dá se říct, že má zájem navázat na práci své matky. A ještě jedna dlouholetá osobnost regionální politiky dnes oznámila, že funkci už obhajovat nebude. Je to senátorka za STAN Helena Pešatová. Ta stála 16 let ve vedení Frýdlantu nad Ostravicí a už nekandiduje s odůvodněním, že se chce soustředit na práci v Senátu České republiky.
0: To jsou ty změny, kdy ale budeme znát kompletní složení všech kandidátů do říjnových voleb.
1: Každá strana, hnutí nebo politické uskupení oznamuje své kandidáty ve vlastní režii. U některých už přesně víme složení kandidátek a ve městech a obcích, jak všichni vidí, už se objevují i na billboardech a vedou taky předvolební kampaň. Dnes přesně ve 4 hodiny odpoledne vyprší termín, kdy můžou uchazeči o funkce v komunální politice přihlásit svou kandidátku. Ale stále je to na nich, jestli její znění zveřejní. Registrační úřady totiž mají čas do 22. srpna kandidátní listiny zkontrolovat, ověřit správnost všech údajů a politická uskupení mají možnost podobu kandidátek ještě měnit. Teprve za 2,5 týdne bude vše definitivní. U krajské manažerky ANO Markéty Novakové jsem ověřovala, kdy zveřejní kandidátku hnutí nejen v Havířově, ale ve všech okrscích Moravskoslezského kraje. A bude to právě až po 22. srpnu, kdy bude zcela jasné její složení.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za všechny aktuální informace.
1: Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačku Kristýnu jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale mám už pro vás poslíbené pozvání do Frenštátu pod Radhoštěm. Atraktivní přírodní amfiteátr na Horečkách se v sobotu totiž promění v jedno velké dětské hřiště. Poskytne zázemí pro nový rodinný festival Frenfestík, atraktivní počin v nabídce místních kulturních i společenských akcí. Poznámku nebo spíš pozvánku připravila pro Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Štrimplová.
1: Frenfestík je to novinka v rámci frenštátského kulturního programu, ptám se Tomáše Kaluse z Domu kultury.
2: Ano, Frenfestík je taková novinka. My jsme loni už měli vlastně nultý ročník, řekl bych, vzhledem k nepříznivému počasí byl uvnitř Domě kultury, ale letos teda doufáme, věříme, že nám počasí vyjde určitě lepší a bude to v amfiteátru na Horečkách. Je to vlastně krásný areál v přírodě, je to na Skokanskými můstky Jiřího Rašky, úplně ideální areál pro takovou tu akci.
1: Na koho cílí?
2: Cílíme na rodiny s dětmi, jako program je zaměřen hlavně na ty nejmenší, na děti, ale věříme, že si užijou celé rodiny.
1: Tak letošní teda Frenfestík se koná v sobotu 8. srpna, na co se teda můžou návštěvníci nebo možná i výletníci, kteří se na Frenštátsko dostanou, na co se můžou těšit?
2: Ano, začínáme už ve 13 hodin a hlavní hvězdou toho festivalu letos bude oblíbená dvojice Karol a Kvído, kterou určitě všichni znají. Ale k tomu je tam připraven.
1: Neznají, kdo je Karol a Kvído?
2: Karol a Kvído, tak to je taková, to teď frčí na YouTube, vlastně mají 10 000 až miliony shlédnutí, je to taková známá dvojice, taková netradiční dvojice, kde vlastně Karol je živá zpěvačka a má k sobě kreslenou postavičku Kvída.
1: Aha, aha.
2: Tak určitě to znají všichni rodiče.
1: Dobře, kromě nich.
2: Kromě nich se můžeme těšit na akrobatickou show Aforistky ve vzduchu, Dino show, Dog Dancing s pejskem Jitřenkou, bude taky smyslové hraní, sportovní zóna, oblíbená pěnová party na závěr a mnoho dalšího.
1: Pěnová party zní slibně, co si pod tím představit? To jsou zaměstnaní hasiči asi dobrovolní v rámci Frenfestíku.
2: Přiznám se, že teď nevím vlastně, kdo bude pěnovou party dělat, to zařizuje zrovna kolegyně, ale pěnová party, myslím, že mluví za vše ten název, prostě bude plný areál pěny a děti si v tom můžou různě skotačit a hrát.
1: Rodinná akce, je to něco, co vlastně v té nabídce třeba chybělo, že byly ty akce takového obecnějšího charakteru a teď jste to přímo zacílili na ty rodiny s dětmi?
2: Ano, přesně tak. Zacílili jsme to na ty rodiny s dětmi, protože nic takového jsme tady o prázdninách neměli, všechno bylo spíš jakoby pro dospělé publikum, samozřejmě byl i doprovodný program pro děti, ale teď to chceme hlavně postavit na těch dětech a na těch rodinách.
1: Takže musíte vlastně sledovat trendy, tak jak jsme mluvili o té dvojici populární, abyste se jakoby zavděčili tomu dětskému publiku.
2: Tak máme děti, takže trochu víme, co teď vrčí.
1: Takže odborné poradce, vlastně odborné poradce. To jsou vlastní děti, na které se spoléháte.
2: Přesně tak. Jinak tu akci hlavně pořádá spolek Jiné hraní a my jako město Frenštát s nima tuto akci spolupořádáme.
1: Takže letos první ročník po zkušebním loňském Frenfestík, kdo by nevěděl, co s volným časem, sobota 8. srpna, jistota zábavy. Pokud se samozřejmě vydaří počasí, tam asi žádnou páku na to, co se bude dít na nebesích, nemáte.
2: Musíme si držet palce.
1: Tomáš Kalus a pozvánka na jednu prázdninovou akci z Frenštátu pod Radhoštěm. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Chráněné krajinné oblasti Beskydy vzniklo nové nouzové nocoviště a tak turisté mají na pustevnách možnost ho využít. Přespání pod Širákem takzvaně je bezplatné a funguje bez rezervačního systému. Ochranáři aktuálně vytipovávají i další vhodná místa. Na čem bude záviset vznik těch nových stanovišť a kde je to nové konkrétně na pustevnách, to vše se dovíte třeba na našem rozhlasovém webu. Tak se podívejte, ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a přes ty tropické vysoké teploty věřím, že přispíváme třeba právě k pohodě toho dnešního dne. Je jasné, že nejen tropické teploty, ale i ty letní obecně napomáhají mikrobům kazícím jídlo. Na to upozorňují rozhodně i vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické procesy a některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dnů. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy. Bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Primátorka Věra Palkovská za osobnosti pro Třinec opouští komunální politiku. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti za necelých 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě chybět nebudou. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Primátorka Věra Palkovská za osobnosti pro Třinec po 28 letech opouští komunální politiku. Ostravská katedrála je znovu otevřená pro veřejnost. Na Moravě dnes naměřili nejvyšší teplotu všech dob. Ve Strážnici bylo 40,3 stupně Celsia. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, maxima až 39 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezký poslech. Primátorka Věra Palkovská za osobnosti pro Třinec po 28 letech odchází z vedení Třince a opouští i komunální politiku. Mandát primátorky už letos obhajovat nebude. Do čela osobností pro Třinec se postaví její dcera městská radní Lucie Fremrová. Palkovská byla v radě města od roku 94. V letech 98 až 2006 byla místostarostkou a od roku 2006 nejprve starostkou a posléze i primátorkou, když se Třinec stal statutárním městem. Po třech týdnech je znovu pro veřejnost otevřená katedrála Božského spasitele v centru Ostravy. Uzavření si vynutila instalace nových varhan na kůr svatostánku. Do katedrály můžou lidé znovu přijít na bohoslužby, ke zpovědi nebo na prohlídku. Podle mluvčího ostravsko-opavského biskupství Ondřeje Elbla práce na nových varhanách pokračují dál.
3: Varhanáři intenzivně pracují na varhaní skříni a na kůru katedrály budou intenzivně pracovat ještě několik příštích týdnů, pak se pustí do intonace nástroje a v neděli 22. listopadu se mají varhany pro Ostravu poprvé rozeznít.
2: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednávají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
4: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sánchez rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Bystřice pod Hostýnem zažila jednu z nejteplejších nocí v historii měření. Noční teplota tam neklesla pod 27,9 stupně Celsia a většinou se držela kolem 29 stupňů v noci. Českému rozhlasu to potvrdil meteorolog Miloš Dvořák. Podle něj byla noc na úterý v Bystřici nejteplejší za posledních 113 let. Slunečné počasí se má ale postupně zkazit. Teploty přesto klesnou jen mírně, pokračuje Dvořák.
5: Bude převládat slunečno, postupně odpoledne, zejména v Čechách, při zvětšené oblačnosti se začnou vytvářet přehánky a bouřky. Bouřky můžou být i ojedinělé silné, doprovázené zejména nárazovým větrem, a to může být až kolem 80 km nebo 90 km za hodinu a kroupami, v menší míře už pak s nějakými silnějšími srážkami.
2: Na Moravě ve Strážnici dnes poprvé v historii naměřili 40,3 stupňů Celsia.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 18 stupňů, i zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou vytvořit ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30 a vítr bude mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici D35 na kilometru 282 ve směru na Ostravu u Přáslavic blokuje provoz nehoda osobního auta s vozíkem. Dva jízdní pruhy jsou aktuálně zablokované a je tam kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přidáme další aktuality a zajímavosti nejen z našeho kraje, také recept na něco dobrého, ale vemu to postupně. Už za malou chvíli se zastavíme v zámku v Raduni na Opavsku. Právě tam lákají návštěvníky na trasu s názvem Vzpomínky na Afriku. V polovině hodiny vás pozveme na zajímavé akce, které připravují v zámku v Travanticích. Druhá půlka hodiny už bude patřit kromě jiného také pochoutkovému roku. Dnes Jaroslav Sapík bude připravovat záhoracký závitek plněný zelím i šunkou. Prostě bude to pestré, bude to hodně, stejně jako příjemná muzika, kapela Elán už za chvíli, nebo také Hana Zagorová. Dáme si písničky, které nestárnou, no a v hodině toho bude ještě více až do té 16. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už míříme na Opavsko. Zámek v Raduni totiž láká návštěvníky na trasu s názvem Vzpomínky na Afriku, kde nejen pomocí různých exponátů, ale třeba i zvuků a obrazových efektů přibližují africké dobrodružství hraběte Blichera. Velkou pozornost v expozici věnují také jeho lovecké vášni, kterou dokreslují i trofeje afrických zvířat, včetně lví a zebří kůže. Na sklonku 19. století strávil hrabě v Africe zhruba 5 let, alespoň to říká kastelánka Markéta Kouřilová.
1: Tady se věnujeme tématu lovu. Pro Gebharda Blichera byla velkou vášní právě lov. Bylo to vášní už předtím, než odcestoval do Afriky, ale vlastně Afrika skytala úplně jiný druh fauny a úplně jiné nástrahy i nebezpečí a dobrodružství hlavně. Tehdy se začíná hovořit o takzvané velké pětce, pěti nejnebezpečnějších zvířatech, která byla lovena v té době na safari. No a jedno z nich samozřejmě nejvíc lákalo i Gebharda Blichera, a to byl lev. Opravdu ten lov lva pro něj byl velice prestižní záležitostí. Taková výzva přímo pro Blichera ulovit lva, krále zvířat. O to nešťastněji vzpomíná potom ve svých pamětech, když se mu nepodařilo získat trofej z prvního skoleného lva. Musíme si uvědomit, že opravdu jako pro něj ten lov nebyla záležitost toho, aby získal potravu. Byl to druh trávení, aktivního trávení volného času.
2: O ten jaksi exponát toho lva tady lidé na zámku ten nepřijdou, ten je tady zapůjčený.
1: No a tady vlastně je jedna taková kresba, kterou zhotovil sám Gebhard Blicher, je to teda její reprodukce, a když vzpomínal právě na Afriku, tak si zachytil lov původců běločelých a ten jsme tady trošičku pro návštěvníky oživili a rozpohybovali.
2: Tady i běží film Lov tedy buvolců.
1: Běločelých, tak.
2: Krásně to tu hraje.
1: Tady vlastně my i víme, jaký typ zbraně používal. Byla to kulovnice typu Mannlicher. Ta je tady taky vystavena, ne teda přímo jeho, ale
2: ten typ.
1: Tento typ zbraní se používal. Byl i propagátorem lovu na poměrně blízkou vzdálenost, což bylo novu, jo, že se přiblížili co nejblíže k tomu lovenému zvířeti i třeba ke lvu. A pak vlastně jenom z krátkých zbraní, z pistolí a tak dál, jej se pokusili skolit. Co bylo ovšem důležité, je nejen vlastně to zvíře ulovit, ale získat tu trofej. Ten důkaz toho, že vlastně jste při tom lovu byli úspěšní.
2: Vzpomíná on na to, že si něco třeba přivezl sebou domů?
1: Přivezl si nicméně všechny ty trofeje, přišly do jeho londýnského bytu a bohužel jsem na Raduň se žádná z nich nedostala. Tak proto vlastně tady ožívá příběh a ten se snažíme doplnit předměty, které jsme si zapůjčili nejrůznějších institucí anebo od soukromých sběratelů.
2: Říká kastelanka Markéta Kouřilová. My jsme na zámku Raduň v expozici nebo výstavě Vzpomínky na Afriku. Ta výstava je tedy v několika místnostech hned a my se půjdeme podívat do další. Sochy afrických domorodců vidím hned už u vstupu.
1: Gebhard Blicher, byť byl vášnivým lovcem, tak lov nebyl pouze jediným motivem, proč se do Jižní Afriky vypravil. Zlákala ho zlata a diamantová horečka, která v té době v Jižní Africe propukla, a on sám měl jakýsi sen zbohatnout. Pravdou je, že navazoval kontakty, setkával se opravdu s lidmi, kteří byli hlavními aktéry politického a ekonomického dění té době v Jižní Africe.
2: Vy jste tady sahala ještě po jedné fotografii.
1: Tady vlastně máme album, vytvořili jsme vlastně reprodukce míst, lokalit, které Gebhard Blicher navštívil. Začíná to přístavem Tilbury v Londýně, odkud vycestoval na cestu do Afriky. Tady byla zastávka na Madeiře. No a tady už je místo, kam přistál, Kapské město s typickou stolovou horou. Vlastně to je velmi zajímavé, že až do dnešní doby cestovatelé do Jižní Afriky, kteří přijeli do Kapského města, tak s údivem popisují okamžik, kdy poprvé viděli Stolovou horu. No a nejinak tomu bylo právě i v těch 90. letech 19. století, kdy Stolovou horu připomíná právě i Gebhard Blücher.
2: Říká kastelánka Markéta Kouřilová, z Raduně Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude sochařka Mariana Jánošíková Machalová. Ve 20 letech přišla o zrak, ale své tvorby se nevzdala. Její díla jsou dnes v různých koutech světa. O životě a tvorbě ve tmě s ní bude mluvit Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další zastavení v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava je v této hodině na Novojičínsku. Zámek Bravantice je totiž i přes léto velmi živým místem. Kromě pokračujících rekonstrukčních prací v areálu, dobrovolnických brigád i návštěvnického prohlídkového provozu žije i kulturními akcemi. Na ty nejbližší, na divadlo i výtvarný plenér, nás pozve teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava nezávislá místostarostka Bravantice Věra Šustková, kterou už vítám ve vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Paní místostarostko, pozvání na sobotní divadlo, které pro nás máte, je to divadlo pod širým nebem. Platí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tak kdo se představí?
1: Bude to divadlo Klauniky z Brna a přiveze sebou dvě představení. V 17 hodin to bude představení pro děti a bude na motivy Lišky Bystroušky. Kmotra Liška vypravuje se to jmenuje. A to druhé pak bude v 20 hodin a bude na motivy Kytice, takže zase takový motiv trošičku dobrodružný nebo možná i strašidelný, abychom korespondovali i s Českým rozhlasem s mrazivým létem.
0: Takže,
1: jo, a ještě ano. Samozřejmě, jak se jmenuje ten titul, jmenuje se Seděl vodník pod Erberem.
0: Jsem ráda, že jste to doplnila. V sobotu tedy divadlo pod širým nebem, ovšem Bravantický zámek hostí v srpnu i čtvrtý ročník výtvarného plenéru. A akci zakončí i slavnostní vernisáži. Co bude k vidění a kdo se toho plenéru účastní?
1: Od pondělí do středy budou pak u nás na zámku výtvarníci ze skupiny X Sopavy, kteří už čtvrtým rokem k nám přijedou a budou malovat nebo vytvářet svá díla na motivy, které najdou na zámku nebo v zámeckém areálu, tak jak to každý rok dělávají. A ve středu potom v 17 hodin bude slavnostní vernisáž a představí nám svá díla, která nachystají vytvoří.
0: Už v úvodu jsem zmínila pokračující rekonstrukci zámku, které obec organizuje ve spolupráci se zámeckým spolkem Bravantice. Co se tedy aktuálně děje a co všechno chystáte?
1: V současné době jsou u nás na zámku nejen lidé ze zámeckého spolku v Bravanticích, ale máme tady i členy hnutí Brontosaurus, takže se vlastně pracuje na plné obrátky, jak se říká. A kromě takových údržbových prací, jako je třeba natírání nebo nějaké pletí záhonů, tak pracujeme na omítkách vnitřního nádvoří, kde se nám letos podařilo vyměnit i okna, takže to nádvoříčko spěje prostě k takovému, řekněme, malému finále, abychom tam mohli pořádat potom i kulturní akce.
0: To vše se děje za plného provozu. Nebrání tyto renovace tomu návštěvnickému provozu? A poprosím ještě, připomeňte, od kdy do kdy je zámek otevřen, pokud se někdo rozhodne ho navštívit třeba právě v tuto letní sezónu.
1: Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni každou sobotu a neděli od 14:00. To, že se na zámku pracuje, je sice mírná malinká nevýhoda, ale samozřejmě to léto je ten nejvhodnější čas pro takové práce, ale co se týče prohlídek, tak určitě budou každou teda sobotu a neděli ve 14:00. Někdy se může stát, že třeba i přidáme, takže sledujte náš Facebook a webové stránky. A pokud byste nemohli o víkendech, je možné domluvit se i na mimořádné prohlídce, když zase otevřete naše webové stránky, tak tam je kontakt na obecní úřad a v úředních hodinách je možné domluvit si tu prohlídku individuálně.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava nezávislá místostarostka Bravantic Věra Šustková. Děkuji moc za pozvání na zámek v Bravanticích a přeji krásné léto.
1: Vám také a všem posluchačům.
0: Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou a těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Každý všední den můžete také v našem dopoledním vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To vše vám nabízí zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. No a pokud vám to dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky právě teď, tedy každé odpoledne v tomto čase. Kam se tedy vydáme dnes, kam zamíříme?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 16. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava určitě přidáme recept na něco dobrého, jak jinak. V neděli totiž Patrik Rozehnal letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl právě recept z druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme vás ho dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je teď už připravují naši porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě také Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak to zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřovej a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
2: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
2: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
2: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
2: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
2: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli.
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
2: Ta bude takhle čerstvá.
1: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? To mám nad čerstvou.
2: Z jarní cibulky.
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
2: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
2: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
2: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
2: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
2: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
2: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
2: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
2: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíču.

0: 67.
1: No a do Hrajských výšin může tento recept dostat třeba i vás. Jen se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také ten původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A v neděli, to si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéf-kuchař Roman Paulus.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
1: 15 hodin 56 minut, v 16 hodin určitě aktuální zprávy, co se od nás za 4 minuty dovíte. Třeba i to, že hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje. Podrobnosti tedy v 16 hodin. Po 16. hodině to už je čas pro dnešní úterní humoriádu a pozvání přijal Jan Přehučil. Tak příjemný poslech. A krásné odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Ostravský obvod Mariánské hory získal opravou zchátralého domu 12 nových bytů. Žně v kraji postupují pomalu, ale výnos například u ječmene je nadprůměrný. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 38 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení hnutí ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
2: Současného hejtmana kraje místní organizace na kandidátku prozatím nezařadila. Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
0: Reakci hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO zjišťujeme. Kandidátky do komunálních voleb musí politické subjekty odevzdat dnes do 16 hodin. Poté začne běžet lhůta pro případné opravy. Definitivně registrační úřady kandidátky schválí nejpozději 22. srpna. V Ostravě Mariánských horách skončila oprava zchátralého bytového domu. 12 nových bytů různých velikostí teď radnice nabídne nájemníkům. Většinu nákladů městská část financovala z dotací od státu a přispělo i město Ostrava.
3: Přestavba stála bezmála 28 milionů korun. Z původního domu zbyla jen konstrukce a stavbaři v ní vybudovali úplně nové byty. Radnice Mariánských hor bude přidělovat lidem pracujícím ve školství, zdravotnictví nebo záchranných složkách. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Krajští zemědělci sklidili téměř všechny plochy polí osetých ječmenem. Sklizeno mají 98% ploch. Průměrný výnos je 6,5 tuny z hektaru. Je to víc, než je celostátní průměr. Sklizeň v kraji ale patří mezi nejpomalejší v zemi. Podle informací ministerstva zemědělství je podíl sklizených ploch s obilovinami v Moravskoslezském kraji 5. nejnižší. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy. Upozorňuje na to Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů. I zítra bude jasno, anebo skoro jasno. Odpoledne se mohou vytvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Vážná nehoda se zraněním blokuje provoz na silnici 1/35 obci Bílá v části Hlavatá. V Beskydech je tam zraněný motorkář, probíhají záchranné práce, dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy, ale špičkový olivy, opravdu. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Scénka je Olomouc, soba, elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera jezera B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy, pojďme dál, dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil, vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plavu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šimkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou.
8: Díky, jestli jste teď nenaschle.
4: Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Přeučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano.
4: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Mm-hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně, jo, naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: Nahodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
13: Jak to?
14: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
14: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
14: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
14: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
14: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdar, snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, dyť.
14: No, také no, dyť. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo?
13: Jo?
14: Jsem rychle unavenej. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestanej za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
14: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
14: To je přece jasné. Šokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: to ale to by si třeba spálil
3: za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo
2: no,
3: nemá.
2: O tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak se jo,
2: hezky,
4: mějte
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Hloubce, která se blíží Hloubce Jáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko
4: ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice!
14: To by byla moc plná.
12: Nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
15: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
16: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
14: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
16: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi

0: Pohřešovaný drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
1: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
0: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
2: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
3: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
2: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Univerzita Karlova by měla aktivněji nabízet podporu všem poškozeným studentům po střelbě na Filozofické fakultě. Lhůta vyprší na konci letošního roku. České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledku.

0: dohledových zátěžových testů. Z Nového Jičína postupně zmizí všechny autovraky. Zítra bude opět slunečno s teplotami až 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovování poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
1: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
0: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdříve. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 lidí střelec zranil. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Nový Jičín nechce v ulicích autovraky. Pokud je majitele neodstraní, městská policie vozidlo odtáhne. Aktuálně řeší radnice 15 takových případů. Jde o vozy, které nemají technickou kontrolu anebo jsou nepojízdné, překáží pak na parkovištích. Jak upřesnila mluvčí radnice Marie Machková, majitelům posílají výzvy. Na odstranění vraku pak mají 2 měsíce.
2: V případě, že se tak nestane, bude vozidlo na jejich náklady odtaženo do technických služeb. Vyzvednout si ho mohou do 3 měsíců. Po uplynutí lhůty vozidlo prodáme nebo sešrotujeme. Navíc v případě propadlé technické kontroly se jedná o přestupek a majiteli hrozí i sankce.
0: Vrbno pod Pradědem opět zprovoznilo areál pro karavany v místní části Mnichov. Mimo provoz byl od dubna. Silničáři totiž opravovali nedalekou cestu a do areálu se nedalo dojet, říká nezávislá místostarostka Vrbna pod Pradědem Iveta Pešatová. V areálu je třeba dobíjecí stanice nebo altán s ohništěm.
3: Ta cesta směr na Drakov od křižovatky na Zlaté hory, tam nebyla spravována strašně dlouho a byly tam díry a ti obyvatelé si tam ničili prostě auta. V současné době už je komunikace opravena a turisté mohou využívat vlastně těch prvků, které tam v současné době máme.
4: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů, i zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou vytvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě dopravní varování z Ostravy Poruby. V tamní ulici Spojů se srazila 2 osobní auta a provoz je tam omezený, tak projíždějte velmi opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: A jaký byl ten dnešní 4. srpnový den v Moravskoslezském kraji? Řekneme už za chvíli, stručně, jasně a přehledně. Určitě i dnes alespoň 2 témata. Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica na kandidáce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově není. Senior Akademie, ta bude v Krnově i tento rok. Podrobnosti za chvíli a zpravodajský souhrn toho dnešního dne s Lenkou Blažejovou ten přidáme hned po písničce. Je tady Xindl X a přání pěkného odpoledne od nás všech.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Potvrdila to primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky už schválilo i vedení hnutí ANO. Reakci hejtmana Josefa Bělici zjišťujeme a podrobnosti přidáme v další reportáži. Silničáři plánují opravy mostů přes Rudnou ulici. První bude na řadě most v Plzeňské ulici v Ostravě Zábřehu. Práce mají začít po dokončení současné výměny asfaltu mezi Zábřehem a Porubou. V příštím roce pak začne oprava mostů na křížení Rudné a Frištátské ulice. České dráhy nasadily při výluce na trati mezi Jeseníkem a Krnovem i speciální dodávku pro přepravu jízdních kol. Vlaky nahradily autobusy kvůli rozsáhlé rekonstrukci na polské straně v úseku Glucholazy Mikulovice. Omezení v tomto místě potrvá do poloviny prosince. Zjišťovali jsme, jak to ovlivní tamní cestovní ruch a řekneme podrobnosti. Kvůli požáru elektrické koloběžky museli hasiči v noci na dnešek zachraňovat z druhého patra bytového domu v Hlučíně na Opavsku tři lidi, včetně dítěte. Využili k tomu výškovou techniku. Dalších více než 30 lidí bylo z domu evakuováno. Informoval o tom mluvčí hasičů Lukáš Dohnal. Předběžná škoda je podle něj asi 400 tisíc korun. Po třech týdnech je znovu pro veřejnost otevřená katedrála Božského spasitele v centru Ostravy. Uzavření se vynutila instalace nových varhan na kůr svatostánku. Do katedrály můžou lidé znovu přijít na bohoslužby, ke zpovědi nebo třeba na prohlídku.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také Den v kraji. Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Bývalého havířovského primátora městská organizace ANO na kandidátní listinu totiž nezařadila. Co tedy víme o složení kandidátky hnutí ANO v Havířově? Tak na to jsem se už dříve v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptala ve studiu reportérky Marty Pilařové.
1: Tu hlavní zprávu totiž, že hejtman kraje a taky radní Havířova Josef Bělica z ANO na kandidátce není, potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská. Ta zároveň vede městskou organizaci hnutí ANO, která kandidátní listiny do říjnových voleb sestavila a schválila. Kočí-Palkovská Českému rozhlasu potvrdila, že na kandidátce Josef Bělica není a že v této podobě kandidátku schválilo i celostátní vedení hnutí.
2: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka, a co se týká dalších kandidátů, tak jsou jimi i současní náměstci pan Jakub Chlopecký a paní Alena Olšoková. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
1: Primátorka Kočí-Palkovská se ve vyjádření odkazuje na kumulaci funkcí, což byl taky důvod, kvůli kterému Josef Bělica opustil funkci primátora Havířova, když se před 2 lety stal hejtmanem kraje. Tím ale změny ve vedení Havířova neskončily. V souvislosti s několika kauzami ovlivňování zakázek při správě městských bytů skončil letos v lednu ve funkci primátora Havířova i Bělicův nástupce Ondřej Baránek. Na jeho místo nastoupila právě Iveta Kočí-Palkovská a do rady Havířova se vrátil hejtman Josef Bělica. Jeho jsme požádali o reakci na složení kandidátek do komunálních voleb, ale Josef Bělica se zatím nevyjádřil. Na otázky zatím neodpověděli ani další představitelé hnutí ANO.
0: Marto, svůj konec v komunální politice dnes oznámila také primátorka Třince. Je to překvapení?
1: Velké překvapení to není. Primátorkou byla Věra Palkovská celých 28 let a v posledních letech sama zmiňovala možnost, že už pokračovat nebude, ale teprve teď to víme na 100%. Do čela kandidátky politického uskupení Osobnosti pro Třinec se postavila primátorčina dcera Lucie Fremrová. Ta v posledním období zastávala funkci radní města a dá se říct, že má zájem navázat na práci své matky. A ještě jedna dlouholetá osobnost regionální politiky dnes oznámila, že funkci už obhajovat nebude. Je to senátorka za STAN Helena Pešatová. Ta stála 16 let ve vedení Frýdlantu nad Ostravicí a už nekandiduje s odůvodněním, že se chce soustředit na práci v Senátu České republiky.
0: To jsou ty změny, kdy ale budeme znát kompletní složení všech kandidátů do říjnových voleb.
1: Každá strana, hnutí nebo politické uskupení oznamuje své kandidáty ve vlastní režii. U některých už přesně víme složení kandidátek a ve městech a obcích, jak všichni vidí, už se objevují i na billboardech a vedou taky předvolební kampaň. Dnes přesně ve 4 hodiny odpoledne vyprší termín, kdy můžou uchazeči o funkce v komunální politice přihlásit svou kandidátku, ale stále je to na nich, jestli její znění zveřejní. Registrační úřady totiž mají čas do 22. srpna kandidátní listiny zkontrolovat, ověřit správnost všech údajů a politická uskupení mají možnost podobu kandidátek ještě měnit. Teprve za 2,5 týdne bude vše definitivní.
0: Tolik informace z dnešního odpoledne o kandidátkách do podzimních komunálních voleb, které pro nás měla ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Příští rozhlasovou lékárnu věnujeme našemu zraku v letním období. Kombinace ostrého slunce, chlorované nebo znečištěné vody, pilů a klimatizace zvyšuje riziko podráždění, syndromu suchého oka a infekčních zánětů, jak více vysvětlí doktorka Zlatislava Tulingerová z oční kliniky Lexum Ostrava. Naslyšenou ve čtvrtek se těší Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpravodajský souhrn dnešního dne nazvaný Den v kraji pokračuje a máme pro vás další téma. Když v Polsku opravují železniční trať, zastaví se vlaky i v části Českého Slezska. Zní to paradoxně, jenže spoje mezi Krnovem a Jeseníkem vedou přes polské Glucholazy. Jak už dnes zaznělo v našem vysílání, kvůli výluce proto České dráhy vyslali do pohraničí náhradní autobusy, které výjíždějí z Jindřichova ve Slezsku.
1: Holky, za jak dlouho máme odjezd? Za 7 minut vyrážíme.
2: Před nádražím na parkovišti v Jindřichově je už připravený náhradní autobus.
1: Důležité, musíte mít ty lidi ráda.
2: Za volantem je veselý a usmívavý chlapík Petr Klepáček.
1: Já mám celý zareklimatizovaný, nejde to teda moc k řidiči, ale já to vydržím.
2: Takže okinko nebo?
1: Ne, okinko, prostě se nadechnete a vydechnete až v Jeseníku.
2: Takže počkat, tady tohleto auto, to je taky součást vaší výpravy, tahle ta dodávka.
1: No, ano, ano.
2: Takže když někdo má kolo, tak si to dává do té dodávky.
1: Ale nechcete se podívat dovnitř?
2: Chci, tak jak to vypadá?
1: No, tak jako normální dodávka.
2: Ty jo, speciální přepravní box.
1: No, postaví se normálně ke stěnám a hubcukama se ty kola, když je potřeba, tak se prostě stáhnou, ať pevně drží. Jo, žádný valení po zemi. Přivřete to.
2: Pojďte. Tak, jak to vnímáte, že jedete teď autobusem, že je ta výluka?
3: Já to vnímám tak, že je to potřebné. Akorát, že všichni už museli si zajít na záchod a paní průvodčí byla tak laskavá a každého upozornila.
2: Jak vidím, cykloturisté z koli.
4: Vůbec to nevadí. Hlavně, že nám to kolilo. Od kola dovezou do Jeseníku a zpátky už pojedeme na kolech.
2: Z koli se tady nasoukali usměvaví turisté Libor a Dáša.
5: No, teď pojedeme přes Polsko, přesně tak.
2: A věděli jste to, že to je taková
5: věc? Ne, protože my jsme jezdili vždycky do Jeseníku, vlastně jak jsem byla malá hodina, tak taky jsem jezdila do Jeseníku, takže víme, že to vlastně vždycky přes Polsko, vždycky se to vracelo, takže všechno víme.
6: Tak pro naše občany je to určitě hodně takové komplikující, protože jezdí do práce do Zlatých hor. Do CS Kontu, tam je velký zaměstnavatel, kontejnerová výroba.
2: Jan Huplík, místostarosta Jindřichova ve Slezsku z nezávislého sdružení. Jsme tady přímo na nádraží.
6: My jsme na to zvyklí, že jak to tady funguje, ale to jsou turisté právě, tak ti jsou docela překvapení, bych řekl, tím, že jedou přes Polsku, najednou se objeví v Polsku a jak to je možné, že když jedou do Jeseníku. Myslím, že to nikde v České republice není něco takového, že by česká trať jakoby jela přes zahraničí a tam dokonce zastavovala nějaké zastávce a jela dál.
2: Výluka tady potrvá do poloviny prosince. Z Jindřichova ve Slezsku, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Helena a kapela Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale náš Den v kraji, zpravodajský souhrn pokračuje. Senior Akademie v Krnově, ta otevře svou posluchárnu také tento rok. První přednáška bude 17. září a zájemci ti se mohou hlásit už teď. Akci pořádá Městská policie Krnov. Jak už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se na podrobnosti ptal moderátor Petr Soukup, velitele strážníků Pavla Moravce.
1: Tak naše městská policie se dlouhodobě věnuje prevenci kriminality a s tím je spojena spousta přednášek, ať už v mateřských nebo základních nebo i středních školách pro děti. A hledali jsme cestu, jak se dostat k seniorům, tak jsme s naší manažerkou prevence kriminality vymysleli tenhle ten projekt a máme u nás Senior Akademii.
2: O čem bude tento rok? My víme, že ty předchozí ročníky byly zaměřené velkým dílem i na prevenci.
1: Ta prevence, jak už jsem zmínil, je velice důležitou součástí naší práce a protože ta témata jsou pořád nevyčerpatelná, tak se tomu chceme samozřejmě věnovat i v budoucnu, protože prevenci kriminality považujeme rozhodně za hodně důležitou.
2: Minulý rok trvala akademie 10 měsíců. Budou i letos přednášky překrývat celý běžný školní rok?
1: Ano, v minulém roce jsme nastavili tento systém, kde jsme vlastně oproti minulým letům, ve kterých se Senior Akademie probíhala v rámci kalendářního roku, tak jsme zvolili ten systém akademického roku, to znamená od září do června a takto v tomto systému budeme pokračovat i v následujících letech.
2: Pokud budou zájemci, kteří by se chtěli do vaší Senior Akademie zapojit, jakým způsobem se mohou přihlásit a evidujete už nějaký větší zájem?
1: Rok od roku čím dál tím větší, takže máme z toho opravdu velikou radost. Zájemci už se můžou přihlašovat na mailovou adresu naší manažerky prevence kriminality. Budeme za všechny velice rádi a těšíme se na všechny.
0: O dalším ročníku Krnovské Senior Akademie jsme hovořili s velitelem městské policie Krnov s Pavlem Moravcem.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn nazvaný Den v kraji posloucháte také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava od pondělí do pátku. Teď už ale míříme na Novojičínsko. Zámek Bravantice je i přes léto velmi živým místem. Kromě pokračujících rekonstrukcí v areálu, dobrovolnických brigád i prohlídek, zámek žije kulturními akcemi, například divadlem nebo výtvarným plenérem. V odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsem se ale nejprve ptala na sobotní program, a to nezávislé místo starostky Bravantic Věry Šustkové.
1: Bude to divadlo Klauniky z Brna a přiveze sebou dvě představení. V 17 hodin to bude představení pro děti a bude na motivy Lišky Bystroušky. Kmotra Liška vypravuje se to jmenuje. To druhé pak bude v 20 hodin a bude na motivy Kytice. Jmenuje se Seděl podnik pod Erberem.
0: V sobotu tedy divadlo pod širým nebem, ovšem Bravantický zámek hostí v srpnu i čtvrtý ročník výtvarného plenéru. A akci zakončí i slavnostní vernisáži. Co bude k vidění a kdo se toho plenéru účastní?
1: Od pondělí do středy budou pak u nás na zámku výtvarníci ze skupiny X Sopavy, kteří už čtvrtým rokem k nám přijedou a budou malovat nebo vytvářet svá díla na motivy, které najdou na zámku nebo v zámeckém areálu, tak jak to každý rok dělávají. A ve středu potom v 17 hodin bude slavnostní vernisáž a představí nám svá díla, která nachystají vytvoří.
0: Už v úvodu jsem zmínila pokračující rekonstrukci zámku, které obec organizuje ve spolupráci se zámeckým spolkem Bravantice. Co se tedy aktuálně děje a co všechno chystáte?
1: V současné době jsou u nás na zámku nejen lidé ze zámeckého spolku v Bravanticích, ale máme tady i členy hnutí Brontosaurus, takže se vlastně pracuje na plné obrátky, jak se říká. Kromě takových údržbových prací, jako je třeba natírání nebo pletí záhonů, tak pracujeme na omítkách vnitřního nádvoří, kde se nám letos podařilo vyměnit i okna, takže to nádvoříčko spěje prostě k takovému, řekněme, malému finále, abychom tam mohli pořádat potom i kulturní akce.
0: To vše se děje za plného provozu. Nebrání tyto renovace tomu návštěvnickému provozu? A poprosím ještě, připomeňte, od kdy do kdy je zámek otevřen, pokud se někdo rozhodne ho navštívit, třeba právě v tuto letní sezónu.
1: Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni každou sobotu a neděli. To, že se na zámku pracuje, je sice mírná malinká nevýhoda, ale samozřejmě to léto je ten nejvhodnější čas pro takové práce, ale co se týče prohlídek, tak určitě budou každou teda sobotu a neděli ve 2 hodiny. A pokud byste nemohli o víkendech, je možné domluvit se i na mimořádné prohlídce, když zase otevřete naše webové stránky, tak tam je kontakt na obecní úřad a v úředních hodinách je možné domluvit si tu prohlídku individuálně.
0: Na zámek v Bravanticích nás pozvala ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nezávislá místostarostka Bravantic Věra Šustková.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: opět a Radeček ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale protože posloucháte Den v kraji, víte, že v tomto čase nabízíme také informace o počasí. Dnes se o ně postará Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, pěkné odpoledne přeji.
1: Taky přeji, hezké odpoledne.
0: Další z takových těch velmi horkých tropických dnů. Jaký byl dnešní den v Moravskoslezském kraji a kam se nám až dostaly teploty?
1: Byl horký, i když v té absolutní hodnotě teploty 35 až 37, nejvyšší hodnota na stanici Lučina 37,7 byla v rámci Moravy spíš jako nižší, protože v sousedních krajích zaznamenali 39, na jihu Moravy až lehce přes 40 stupňů, takže v tomto ohledu jsme na tom byli ještě jakž takž dobře. No a na horách bylo také hodně teplo, řekl bych, že možná více extrémně než v nížinách, protože třeba Lysá hora měla maximum 29,8 a to je nejvyšší hodnota naměřená na Lysé hoře od začátku pozorování. No a vítr, ten byl jihozápadní, mírný rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Další horký den je minulostí, alespoň z velké části. Jaká je předpověď počasí dále? Nejprve, jak bude v noci a co zítra?
1: V noci stále jasno, skoro jasno. Teploty budou jen velmi zvolna neochotně klesat pod 30 stupňů. Potom v druhé polovině noci pod 25 stupňů. Ale najdou se místa, kde bude v noci mírný vítr, neutiší se. A tam by minima mohla být i okolo 25 stupňů, takže velmi teplá noc. Naopak někde v horských údolích, kde přestane foukat, může teplota klesnout až k 16 stupňům. Zítra také čekáme jasno, skoro jasno. Odpoledne zejména v oblasti Bruntálska kupovitá oblačnost. Zcela výjimečně se tam k večeru může objevit izolovaná přehánka nebo bouřka, ale ta bude spíš v sousedním Olomouckém kraji. Teploty zítra nejvyšší podobně jako dnes 35 až 38, na horách kolem 31 a vítr zítra mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Zítra tedy další tropický den, letní den s tropickými teplotami, ať je to úplně přesné. Co nás čeká dále? Jak bude ve středu, už víme. Čtvrtek a pátek už vidíte alespoň trošku pozitivněji.
1: Ano, vidíme, tam ve čtvrtek dojde k tomu, že už bude foukat od severozápadu, takže ten vzduch bude o něco málo jakoby teplejší. Maxima očekáváme na severu Osoblažsko, Bruntálsko jen kolem 27-28 stupňů. Teploty přes 30 ještě budou v jižní části, na jih od Ostravy 31-34. No a během odpoledne se začnou tvořit přehánky a bouřky ve čtvrtek prakticky na celém území místního charakteru. Mohou být i velmi silné, no a bouřky budou pak procházet ještě nocí na pátek a v pátek ráno. Takže páteční den už bude ryze chladnější v chladném severozápadním proudění, kdy bude více oblačnosti, zejména ráno ještě doznívající přehánky. Ty mohou být i odpoledne v pátek a teploty ráno ještě kolem 18-19 stupňů, takže ráno v pátek docela teple, ale maxima jen 20 až 25 a mírný severozápadní vítr. I v sobotu budou teploty pod 25 stupňů, někde výjimečně 26, takže to ochlazení by mělo být minimálně v pátek a v sobotu.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď počasí pro ty další srpnové dny. Tomáši, já přeji k tomu i hezký podvečer. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 4. srpna a o čem vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme informovat zítra. K požárům v těchto dnech není daleko, varují předtím vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě. V univerzitních laboratořích totiž zkoumají vlastnosti různých materiálů a také jejich hořlavost při extrémním počasí a to, jak rychle může vzniknout oheň ve vysušené krajině. Stačí k tomu nepozornost u grilu.

0: Nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, za to s pravidly, o kterých vám řekneme více v zítřejších reportážích ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Co vás čeká dále? Pravidelné pořady a samozřejmě v 18 hodin také aktuální zprávy. Pro dnešek den v kraji končí. Přeji krásný podvečer a příjemný poslech dalších našich pořadů.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christy vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí zastavilo řízení o odpadu na haldě v Ostravě Heřmanicích. Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Českotěšínské středisko volného času rozšíří výukovou zahradu. Zítra bude v regionu slunečno, opět tropické horko. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Ministerstvo životního prostředí už na konci června zastavilo řízení o odpadu na Heřmanické haldě v Ostravě. Upozornil na to server Seznam zprávy. Podle státního podniku Diamo se materiál objevil v takzvané vzdušné stěně, která brání prohoření haldy na nedalekou skládku chemického odpadu. Firma, která stěnu stavěla, se hájí tím, že jde o běžný materiál. Soudní spory pokračují. Přestupkové řízení ale bylo podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Cíkové složité,

0: a táhlo se příliš dlouho.
1: Podle znaleckých posudků založených ve spise není materiál oddělovací vzdušné stěny odpad a není škodlivý pro životní prostředí. Ministerstvo i Česká inspekce životního prostředí situaci na odvalu Heřmanice i nadále detailně zkoumají a přijímají opatření k ochraně životního prostředí.
0: Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do dnešní 16:00 odpolední bylo nutné doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci příslušnému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Středisko volného času AMOS v Českém Těšíně rozšiřuje tamní vzdělávací zahradu. V areálu vzniká nové jezírko, kde se budou děti učit o vodním ekosystému. Speciální zahrada slouží jako venkovní učebna a docházejí tam žáci základních škol, ale i děti ze školek nebo přírodovědných kroužků.
2: Děti se budou učit, jak pečovat o vodu a taky o biodiverzitě a ekologii. U rybníčku vznikla tabule, která pomůže lektorům při výuce. V zahradě už fungují i další aktivity, které hravou formou přibližují zájemcům přírodu. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
0: Prostějově dnes začal už 27. ročník tenisového mistrovství světa družstev do 14 let. Titul z loňska obhajují Francouzi a Američanky. O pohár bojuje 16 chlapeckých a stejný počet dívčích týmů. Jak bude turnaj probíhat i s ohledem na velmi horké počasí, říká ředitelka turnaje Petra Černošková.
3: Doufám, že nám nikdo neskolabuje, neomdlí na kurtě, ale Světová federace na to myslí, takže budou určité přestávky. Zápasy ve skupině se budou hrát všechny jenom na 2 vítězné sety a místo 3. setu bude tiebreak. Pro ty děti by to bylo opravdu obrovsky náročné, takže až o čtvrtfinále se bude hrát normálně na 3 vítězné sety.
0: Počasí. Noci bude jasno, teploty 22 až 18 stupňů. I zítra bude jasno, anebo skoro jasno, odpoledne ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na horách kolem 30.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Nádražní kousek od Plynární v Ostravě se srazila 2 osobní auta. Je tam částečně omezený provoz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli ostravská rozhlasová rodinka. Kdo dnes slaví svátek, mají Dominik anebo Dominika. Takže nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří slavíte narozeniny 4. srpna. Úvodní písnička s Václavem Neckářem, pak už ostravská rozhlasová rodinka v 2. půlce hodiny. Také folky, známá půlhodinka, která nabízí folk, který vybírá Milan Kaplan společně s kolegou s Richardem Piskalou. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A přidávám první dnešní přání, které jsme od vás dostali. Dobrý den. Prosíme o hudební gratulaci pro člena MKS Karvina z ulice v Áleji. Kdo slaví? 4. srpna slaví krásné narozeniny pan Jaroslav Pastušek. Přejeme vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, radosti i pohody. Za MKS je podepsaný pan Jaroslav Kempný.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den všem v Českém rozhlase Ostrava a také všem posluchačům. Prosím o písničku Dominiku, a to v úterý 4. srpna. Bude k svátku sestřičce Dominice a celému zdravotnickému personálu sociálního oddělení nemocnice v Orlové. Milá Dominiko, přeji ti k svátku vše nejlepší. Hodně zdraví, pohody a radosti. Zároveň bych chtěl srdečně poděkovat tobě i celému zdravotnickému personálu za veškerou péči, kterou jste mi během mého pobytu věnovali. S úctou, poděkováním a se sluncem v duši zasílá Alois Valošek.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dobrý den, milá redakce. Prosíme o písničku pro naši vnučku Dominiku. Svůj svátek slaví v úterý 4. srpna. Přejeme jí hodně radosti, hodně lásky, pohody, ať se jí všechno daří i ve studiu po prázdninách. Prostě ať je šťastná, spokojená a ať má ten život krásný. To přeje celá velká rodina a přidává se babička s dědou. Milá Dominiko, posíláme písničku, kterou máš ráda, vzkazují.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na malou chvíli dávám k dispozici i telefonní linku 59 611 22 66.

0: Chamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, těším se, jsem tady. Pojďme na to.
1: Milan má takové cestovatelské léto. Milane, ty jezdíš po festivalech, je to tak?
2: Ale tohle bude záznam, vlastně taková, jak se jmenuje, výkaz cesty.
1: Ano, kniha jíst. Kniha jíst. Takže začneme v Oslavanech.
2: Tak pojďme na první písničku.
3: Milý koníku, plamín koníku.

0: zvědavý na nějakou pohodu.
1: Milý koníku.
0: Promiň koníku.
1: Víš co koníku.
0: Já se ti omlouvám.
1: Milý koníku.
0: Promiň koníku.
1: Víš co koníku.
0: Já se ti

0: Milý koníku,
1: promiň koníku,
0: víš to koníku,
1: já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí, doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch, čmelá kluča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku,
1: promiň koníku,
0: víš to koníku,
1: já

0: Prosím tě, na každém začátku léta já jezdím do Bechyně, kde jsou nějaké bechyňské ateliéry a tam vlastně vypírám a maluju si a jsem uprostřed barev. A letos jsem si řekl, že to spojím s tím, že každé odpoledne předvečer odjedu někde na okolní festival a budu se dívat. Vedle jiného jsem si říkal, že taky zajedu do Oslavan.
1: Jo? No to není úplně blízko, ale...
0: No to jsem zjistil až v sobotu při obědě. Jo? To jako do té doby jsem si kvůli tomu, že zpěvačka kapely Hřích, protože to se jmenuje Hříšné folkové léto, je, tak věděl jsem, že je z Kolína, tak jsem si říkal, že to bude někde kolem Kolína. Jo? A vůbec tím nedošlo, že Oslavany jsou někde jinde. Takže v poledne, v sobotu, jsem se podíval při obědě do mobilu a zjistil jsem, že se vracím 200 kiláků na Moravu. To jsem nemohl doma přiznat.
1: Ale opravdu si jel tedy. No, jak tam bylo v Oslavanech?
0: Ale bylo mi však, bylo to velmi příjemné. O klobouk dolů bylo to, ale nezáviděl jsem jim vůbec. Prosím tě, tam, víš, za zdí, za zámeckou zdí byl hluk a jásot z koupaliště a na té straně uvnitř byla scéna, přední velikánský prostor, kam se nesmělo přijít, že tam pražilo 40 stupňové, je, to bylo silné. A potom byl až stín a stany a tam seděli ostatní. Takže jo, trochu jsem jim nezáviděl, ale pocit to byl příjemný.
1: Já bych tak typoval, že tam hrál i Monty, když jsme ho už teď slyšeli v první písničce.
0: Já jsem tam vstoupil a měl jsem André jak velký císař, jo, protože na scéně byl akorát Monty, který se dorval k mikrofonu a hned mě přivítal, takže všichni se otočili, kdo to vlastně přichází. To bylo výborné. To bylo takové André, jo. Ale... Tak pojďme ještě na Montyho jednou.
1: Dobře, tak ještě jednou Monty. Po písničce Koník, která už zazněla, je tady druhá, snad příště.

0: Takže, hele, já jsem si vždycky ten hřích spojoval díky zpěvačce s Kolínem. Tady jsem zjistil, že to jsou oslavany, které jsou u Brna. Všem jsem slíbil, že tam přijedu, tak najednou jsem se styděl tam nebýt. Do toho vlastně jsem byl autem jako muzikant dovnitř. Vystoupil jsem z auta a ze scény mě Monty vítal. A teď se rozumíš, snaží se být malinký nejmenší, jak to vůbec jde, ale bylo to příjemné. Normálně to moderoval nějaký Míra Ošanec, který je můj vrstevník a je milý a vtipný, ale tady udělal tu strategickou chybu, že svěřil mikrofon Montymu.
1: A už mu ho nemohl nějak vzít zpátky, že?
0: No ne, tak Monty je silnější, je větší,
1: no, tak těžší. To tady silný určitě je. Mimochodem, když teď Milan mluvil o zpěvačce a hříchu, tak on myslel kapelu Hřích samozřejmě.
0: Jo.
1: Že jo, že to
0: prosím,
1: tak je.
0: Omlouvám se, pokud se to některá z tam vztáhla nějak, tam jsou dvě zpěvačky. Ne, myslel jsem kapelu. A ta kapela je velmi dobrá. Jo, teďka otázka je vždycky to, kde končí vlastně rozměr nějakého žánru a jestli to je vůbec důležité, ale takhle na život to bylo dobré.
1: Tak si pojďme poslechnout. Kapela Hřích v písničce Hřích.

0: Tak to byla kapela Hřích s písničkou Hřích. A teď si dáme Hřích ještě jednou, tedy ten hudební.
1: Jo, to si zaslouží, takže... No. Ale tentokrát je to, prosím, Zdeněk Břešťál. Já jsem mu dokonce kvůli tomu telefonoval, abych mu řekl, že si ho vážím a Hřích, že mu nedělá ostudu. Vlakem na Kolín.
0: Já tu písničku znám v podání kapely Neřeš, takže je to tatáž píseň.
1: Tatáž a, je to, a zní to dobře. Tečka.

0: Hele, já jsem ti před, to je možná 2 roky, jsem v Telči se šel podívat na kapelu Jaret.
1: Já jsem si vždycky myslel, že se to říká Žaret, ale ne Jaret, prý se jim říká.
0: Tak dobře, tak to tak uzákoníme. Jo?
1: Uzákoníme to, Jaret.
0: A byl jsem nešťastný, protože jako ta kapela na scéně předvedla muzikantsky skvělou, jo, skvělou výbavu. Akorát za tu spoustu muziky se schovalo nějaké sdělení. Abych slyšel tu písničku, abych viděl, že to tak nějak tam je. Takže jsem ji chtěl slyšet v nějakém jiném prostředí, nějak jinak. A tak jsem se těšil, že tady to bude. Ano, prosím, že Jaret byl dobrý.
1: Byli v Oslavanech.
0: Byli.
1: Tak my si je teď poslechneme také ve Folky.

0: těch nahrávkách navíc je to vidět, že to prožívají, no vlastně prožívají, to je hloupé slovo, ale že si užívají to, aby textům lidé rozuměli. To v tom hledišti tak úplně takové nebylo. Ale možná, že to ten letní večer, to koupaliště vedle. Zdravím teda za sebe, zdravím do Oslavan a gratuluju k tomu, jak jste zvládli ten letošní ročník. A děkuju, že jsem tam mohl být a povídat si o tom.
1: Dáme si, Jaret, ještě jednou. Tentokrát půjdeme trošku dál do historie. Bude to trošku tentokrát starší nahrávka z roku 2002 z alba Unikat. Doufám tedy, že to čtu správně. Venku zuří jaro, takže Jaret dnes po druhé.

0: No, teďka bych prosím tě dal něco úplně odinut. Oslavy máme za sebou, byly dobré. Mm-hmm. Děkuju, že jsem mohl to, ty věci vidět. Děkuju za Mirka Hošance, Montyho. Monty slíbil, že ke mně přijede. Takže děkuju za to, že Hřích byl dobrý. A byly tam i další kapely. Ale chtěl jsem upozornit na fenomén letošního léta.
1: No tak to jsem zvědavý. Fenomén letošního léta.
0: Objevila se nová tramská kapela.
1: Fakt.
0: Objevila se nová tramská čerstvá kapela. Má vydala CDčko. Vydala teda album, abychom říkali, a jmenuje se Bysloveně tramsky.
1: Mňau Mňau Band.
0: To je tramský název. Jo, já si myslím, že jo. A myslím si, já jsem si to celé naposlouchal a já si myslím, že kdybych to udělal já, tak mě milí Niklíčkové osadníci vyloučí, jo. Ale vám vždycky projde úplně všechno. Takže Mňau Mňau Band na rozloučenou s dnešním pořadem a písnička, která se jmenuje M152, ne, to není možné. Takový název, to byste mi přece neudělali.

Vlak se řítí pod kletí a z kolejí to hvízdá. Na záchodku Jíra křičí, páni, to je jízda. U kapličky pasáček se hrůzou křižuje. Odtud se trať notně svažuje. Zajíc mlází vyskočil, jak rychmu přetrh snění. Okolek už v kolejnici není udržený.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. Plány na přístavbu radnice ve Slezské Ostravě postupují do další fáze. Je vybráno architektonické studio, které projekt připraví. Svět se rozloučil s hudebníkem Glennem Hansardem. Zítra bude v regionu slunečno, teploty do 38 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šén.
2: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovili se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Projekt přístavby radnice ve Slezské Ostravě postupuje do další fáze. Městský obvod uzavřel smlouvu na zpracování projektové dokumentace s pražským architektonickým studiem A8000. Jeho návrh zvítězil v architektonické soutěži, uvedla to mluvčí radnice Sandra Štrejlová. Úřad teď funguje ve dvou oddělených budovách. Historická radnice je architektonickou památkou, zatímco objekt na Gagarinově náměstí neodpovídá současnosti.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom

0: pořadatele letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21. a půltém kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
2: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobré, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znelo, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čiže to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavou postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím v nějakom určitě filme, ho já dostanem.
0: Opravdu? To my si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A nevím, já jsem dotočil taky teraz velkofilm. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastně, keď to mám povedať jednoduché, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už aj nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem mu dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, když to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovoríš sa to, ty nie si v pohode. Ne, páčilo sa mu rozprávka, sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný, čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme, to pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, ako je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Ja nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa akože voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A ty to vlastne, ano, zúročujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi, aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, ako hnevá ma to, že tomu nerozumiem, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil čo napríklad toho Masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie akože fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo tým myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách na scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když se zmínil teda toho Masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Ano, existují různé způsoby, teraz to vyvracují některé lidé, akým způsobem jdete na tu postavu. To jsou také různé školy a hovorí, ta nejzákladnější je vlastně Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to jsou ty školy, akým způsobem vnímat. Je jich strašně veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tyto jsou dvě také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnat, Dustin Hoffman je například, že Stanislavského metoda herectva, ano, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú obi dvoch máte rád, ano, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejšie, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si ale, to děláte složitější? Můžete využít tu druhou metodu?
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale někdo ten pocit nemá, a někdo má ten pocit, že táto metoda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako, nehovorím, že ktorá je lepšia a horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film von. takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: Se třepat.
1: Áno.
0: Jan Jaculiak je našim hostem.
1: Myslím, že teraz ma zatknú niekde.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Já ani nie.
0: Ne?
1: Nie, já nie, lebo já vlastně mám to jamu, já jsem dlouho působil aj v Mestskom divadle Brno, potom jsem byl v Mahenově činohre. Ani nie, no samozřejmě asi tak za celou tu moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bylo naozaj od lidí, kteří mají problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už tak všechno, co s tím môžete udělat.
1: No to je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám? Mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými herciami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, alebo potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bylo to úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Uh-huh. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj, že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabíja zrazu na 98%. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vašej produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jaculiak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem, co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně trávíte.
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ňou rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjišťujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí talianskú kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to, ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo, my sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně, také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece. Čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakúpiť správně. Čiže toto carbonara, alio, olio, no, je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostřednictvím jedla. Famózne. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samou vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jaculiak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic

0: u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
2: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
3: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
2: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
3: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
1: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
0: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Dobrý den, Stanislav.
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Igiho tady máme na prázdniny. Tohle. Tam to je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tam to, oni jsou oba hodný, ale tam to je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už to taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: No, když to mohne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
1: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
0: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tatuť neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako študáci jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Vodrany.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do 1. májového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, nebo 3 by se řeklo, no tak... Tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka, do večera, do 8.
5: hrála no. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám tak do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady ve Opatovicích opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
0: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
1: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přeštic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
5: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No, tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
3: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
5: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou. Před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
3: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
4: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle, když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
5: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Zapoledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
3: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
5: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: U nás to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičů?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam byl takový pěkný místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, no, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak pozájemně jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Měl průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě aby bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořálku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co teď bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptali, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, srčno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl, taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni vždycky mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Nevážte, jsme se brali 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlit a si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ouvozem a okolo rybníčku. Já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům. A ona pá, a odkaď jste? No já pám novou hrbku. Tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě? Změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Tak jo.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
3: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
2: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
3: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
4: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
5: Cože?
4: No.
5: Co to je?
6: Co byste řekl?
5: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
6: Jo, kávovar a kafe.
5: Pro boha.
6: To máte od Petra a od Carmen.
5: Zasloužíme si to vůbec?
6: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
5: Tak jim věříte velé poděkování. A že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
4: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
6: Teď už nově máte.
4: No.
6: Tak si uděláme kafe, ne?
4: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned. No.
6: Ať se to naučíte.
4: Děkujeme moc.
5: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
6: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
5: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
2: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
7: Čaká 45.
4: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
8: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
4: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
6: Měl jste strach?
5: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
6: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
4: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
5: Hej, strach o dítě.
4: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
5: To se bojí každej, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
4: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
6: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
5: Radost.
6: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
5: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, aby byla potřebovala.
6: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
5: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
6: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
4: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že mu musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
5: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
6: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
5: Čím to je? Životem, život to dává.
4: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
6: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
4: Určitě, určitě.
6: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
4: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
5: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si jedna říkám, ani nestíhám.
6: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
5: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
4: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řek, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl: veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledá po bráku hůl, to furt nechybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady?
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já to jako jednoduše. To, co je v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v kauflandu ve tom neslevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králici, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky, no jinak koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě. Jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhý opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Hrbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý

0: místní pruh do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

dveří. Jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizerskohorské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Krobzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Krobzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Krobzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápětí za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgalas tudy ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní Smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval Krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme úctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, Krakonoš.
3: Jeho excelenci Krakonošovi. Vzkazujeme úctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
2: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líbě jí odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: starý, spíš? Podej bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží? Les bejval tichej, jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberský háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Ještě vyhrožuju. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidím, že pelná fůra, do očí mi to opakujou. Banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě. Ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
1: Střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá. Stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu. Velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeň, to nemůže být. Také je strašeň dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašeň není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka.

0: Vzpomínka život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostali do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všechny, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako... jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni ptají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověk.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pavím jako... Já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam. Můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No je.
1: U nás by měla být nastavená taková laťka morálky a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřeli, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězeňkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní Noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony, jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy, jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba. Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte, klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustředuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kde je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn,
2: dneska,
0: gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma Noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostala dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, někde neví. A to se mi stalo taky. No, ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova, tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju
2: pěkně. A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďkom venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: A jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
3: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
3: To byste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 94 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, životní. Bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání na mříže. prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku v nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Byla po roku vazba, potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
3: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi se sebe takový, jak by byl takový v těch 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
3: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam klasičtí kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale my jsme všichni tát za jeden provaz.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
3: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo část trestu, nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
3: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. A ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli být lidé, politiky a z tomu nějakých šestí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
3: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
3: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů. Tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestii a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je přivedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Důlí, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Jana Přenoselová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno do vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás takto zdravím, pane redaktore, i posluchače, noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši raději ne.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu
0: ano.
1: Vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, a nebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, a nebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam dejme tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku z toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsem úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam nepředstavitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká, slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vězní z těch požadavků, moc není, jdeme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se Musené je tam být s lidima, s kterýma jste v civilním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamlý látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. kde jsem byl 2 roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi. Taky vám, ať se daří, klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

Ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v 5 přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: zná text, a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
1: Na mě nezapomeň.
0: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
0: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
0: ano,
2: věznicím v České republice.
0: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano. Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
0: ano.
2: My vlastně...
0: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
0: Do to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
0: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
0: jednodušší.
2: Je to určitě jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano. Odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
0: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále.
0: Oh.
2: Na druhé straně byla taková významná pomlka.
0: Chápu.
2: Tak uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
0: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
0: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
0: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
0: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění. a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisu.
0: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Musím říct, že opravdu neznám.
0: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
0: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
0: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydrží mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtrhli od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: No. Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a ptali se mě na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit.
0: Mhm.
1: Když nějaká facku nebo něco takového, asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u vězňů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno prodávalivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Děkuju.
0: Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve přiblížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením, maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec se nemůžem představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně. Říká.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky, co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů, jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takovej jako má být.
0: Ano.
1: Takovej jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. A ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil. Vlastně
0: vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli, protože to tam člověk zná,
0: protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně
1: a má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout.
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat, nebo prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si všeho. Znamenám si to tady, děkuji vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy, já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde, protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo, a on říká, kolik si vypasoval, on říká 5 let, a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když no. Si uvědomím, co jsem viděla, co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na obléz, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat. Nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

po ní se jde ke štěstí, po ní se klopítá, ty sklopít na tý druhý, na cestě násilí, proto tě to mě.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven s ním, už jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je to i průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se dětem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit. A přesně, než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
2: No, já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až

0: podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenoten nejvzácnější. Tvoje rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
0: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji, abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podaří-li se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt, tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám holím a meju. Kdyby ale přece, Polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví. To by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chourski. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera, protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej jo, a řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si, konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, nejsou. Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem o nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.